duši, když život patří katům, katům mým v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj duši, když život patří katům.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.

kladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

Snad v země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl.

Naši prosperující společnost můžeme rozdělit zhruba na dvě poloviny. Na spokojené a nespokojené. Ovšem, jedna z těchto polovin je daleko větší. Naše rodina, klidná a se vším svolná, patřila k těm, kdož žijí nenápadně, hledí si svého já a rozšoupnou se jen o státem uznávaných svátků. Tak ku příkladu tchán z matčiny strany vždy v říjnu na den znárodnění odhazuje svršky, volaje, že ho hřeje společné vlastnictví továren a dolu, který mu dříve patřil. Ale jinak, když nejsou slavné dny, zdržují se členové rodiny doma, navzájem se zahřívají a maminka, která chodí poklízet do biografu, vypravuje obsahy filmů. Za celou dobu trvání našeho rodu nedošlo k žádnému rušivému momentu, neboť požár a povodeň, které u nás současně v loňském roce vypukly, se navzájem zlikvidovaly, takže jsme mohli dále žít i spokojeně na rubišti. A jak říkám, klid, klid, to byla devíza naší rodiny. Švagr vynálezce si cenil pohod našeho spáleniště tak vysoko, že ho úřady za žádnou cenu nemohli dostat do blázince, i když na něj policie pravidelně pořádala lovy se sítěmi. Nebyl-li švagr zrovna štván, vynalézal. Pravdou je, že mu nešlo ani tak o kvalitu, jako o množství. Byl-li zrovna štván, zvonil co chvíli u známých i neznámých lidí, aby uschovali vynález, který mu v dané chvíli vadil v běhu. Několik švagrových vynálezů střežilo i naší rodinnou pohodu. Zvonil-li někdo, vyběhl ze schránky pumprlík a zakřičel: táhni, nejsou doma. Když dotěra nedbal pidi mužíkových slov a prošel nevšímavě dále, čekal ho další strýcův vynález. Sugestivní zatáčka ke strašidlu. Tím jsme byli dokonale pochráněni před nevítanými návštěvami. Za bariéru švagrova důmyslu vysmívali jsme se okolnímu nervóznímu světu, o kterém jsme od maminky slyšeli hodně filmů. Nouzí jsme netrpěli. Matči nám zda z biografu a švagrův invalidní důchod dávali dohromady pěknou sumičku. Proto nás velice překvapilo, když rodinu jednoho dne navštívila sociální pracovnice středního věku a nazvala nás hanbou čtvrti. Otec se ohradil, že zná horší případy a díval se upřeně na pracovnici. Nicméně vytáčky nepomohly, a úřední obsílka, kterou jsme obdrželi během týdne, hovořila jasnou a naléhavou řečí. My, děti, musíme do školy a otec příživník má se dostavit i o 8 hodině raní na pracovní úřad. Na pracovní úřad, rozčilil se tatík. Co bych tam dělal, byť nepracuju. A to s tou školou se mi taky nelíbí. Bude to nejspíš provokace ze strany řezníka Františka Stiblíka, kterému jsme dlužni delší čas za tunu masa.

zvláštní tváře musel přesvědčit o opaku. Placení nedojde, opáčil otec klidně. Ale zajímavé věci se tu dít budou. Jistě se nebudeš z tyblíku zlobit, když děti ochutnají něco uzenin. A víc jsme nečekali. 14 postaviček obsypalo háky z nahoře. Jako pilné včelky. Stiblík za brávora. Ne, ne, u heráček ne. Spokojte se s kabanosem. Vždyť vám tolik chutnal, holoto. Děti sami vědí, co je dobré. Hovořil zvolna otec. A ty zatím můžeš klidně psát obsílky. Obsílky? Zaúpěl řezník. Jaké obsílky? Abych přišel na pracovní úřad, hřměl otec a kopil do sádla. Jsi opilý, soudruhu Tuleji. Bránil se Stiblík. Ničemu z tvé řeči nerozumím. Vždy jsem vaši rodinu podporoval tím nejlepším, co bylo. Tu na koniny hovoří za vše. Otec si však nevšímal řezníkových slov. A děti bys posílal do školy, pokračoval trpce. Za to zaplatíš. A vykročil k lednici. Stiblík, bůh ví, kde se to v něm vzalo, se vymrštil. A dost. Kdo šáhne na maso, toho tne sekera, ať padne kam padne. A to se podívejme, řekl otec a šáhl na maso. Varoval jsem tě, pronesl řezník jen tak pro sebe a sekera zasvištěla vzduchem. Ten prst ti nezůstanu dlužen. Zvolal otec. Teď skoncujeme s dluhem. Zdravou rukou zamkl dveře a řekl tiše. Děti, ochutnejte Stiblíka.

Jaro, zapni si kšandy, pozdrav Vojvaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdrav Vojvaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj Vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Řekni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a musikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec. Děda mráz si nepřinese ani jeden pražec. Vždyť je jaro, zapni si kšandy,

0: si kšandy. Lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Krumlově, v Českém Krumlově je divadlo, které má takovou bych řekl, takový evropský primát v tom, řada divadel má otáčivou scénu, takzvanou točnu tedy, kdy tedy vzadu je postaven les a vepředu třeba salon a co otočí a už se jede dál. A vzpomínám, jak jednou Saša Rašilov při zkoušce ve Stavovském divadle říkal, já pořád prý, proč je tady na divadle taková zima, my to hrajeme na točně. Ale divadlo v Českém Krumlově má zvláštnost evropskou, ono má otáčivé hlediště. Má hlediště asi pro 200 lidí, v přírodní divadlo tedy. A to hlediště se dole otáčí pomocí lidských sil, řady lidských sil. Takže třeba tam je postaven park, nebo je tam park, nepije to v přírodě. A tamhle je postaven vnitřek něčeho a prostě dole se otočí celý hlediště i s lidma a už se zase rozsvítí, tady hraje se tady. A tady mě líčí pisatel, jak jeli jednou s hromadnou výpravou jednoho JZD do Krumlova na Shakespeara. A hráli ho dobře, píše. Parkem se honili lovci na koních, uspořádali tam dokonce pravý hon, po otočení hlediště se pokračovalo před Letohrádkem a tak dále. V nádherných dobových kostýmech, zkrátka báječné představení. Pak přišlo toto. Jeden ze starších bodrých členů JZD pocítil neobyčejnou nutnost odskočit si. A zmizel tedy do parku. A v té chvíli se otočilo hlediště. A parkem mezi okrasnými kvetoucími keři přichází kněžna. No vévodkyně v růžovém šatě. Jo? Za ní dámy celá společnost. A před nima v ukřoví stojí tedy člen JZD a ulevuje si. A že jsem napřed odříkal, v té chvíli jsem si uvědomil, jak dokonale mi funguje mozek, protože můj výbuch smíchu se dostavil o několik desetin vteřiny dříve, než zaburácelo zbývajících 200 lidí. Žvali smíchy, brečeli, plácali se do sté. A do toho se ozývaly výkřiky, to je starý Foyt! Foyte, uteč! Pisatel pokračuje, ke cti páně Foytovi nutno říci, že to byl muž činu. Nenechal se přerušit. A nebo nemohl. A klidně dokončil své první divadelní vystoupení. Byla to doslova hlavní role a ještě k tomu v Shakespeare. Pak ale přece propadl panice a začal kličkat. Pohotový osvětlovač je ještě chvilku pro nás. Pak asi smíchy spadl ze stromu a Foyt zmizel ve tmě. No, já doufám, že jestli to slyší pan Foyt, že se nezlobí, však je to spíš legrace, ale pisatel mě to napsal, tak já jsem to přečetl. Tak na zdraví pana Foyta. Doufám, že nikdo zatím mezi tím si neodskočil. No, nemáme otáčivé hlediště, tak jde. No, já myslím, že tímto uzavřeme ty dnešní hovory, že vám poděkuju za vaši trpělivost, že vám

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen

to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás

proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může vír dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme

0: si přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: proklínám věk svůj.
1: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirou.

jak huragan, jako huragan. Žhavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí

zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek na rtech, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letí,

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Na mapách od tachovské skupiny Vavivod.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: to je dobrý. Prostě to je dobrý. To je fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
1: A co hudba k té sbírce básní?
0: Ano, neblázněte, hudby je dost, poslyšte. Hejte se zbytek, se když ta do týdne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, ale to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No, to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom cítím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já tě budu tykat, jo, nebo
1: jo, děkuju,
0: no,
1: ale,
0: ano, víš, co mám na mysli, jo,
1: tykej.
0: Tu vůni venkova, jo, no já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova, víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtělo něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
1: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej
0: ano,
1: se.
0: Jo, může. No,
1: pojď, má milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
0: No já jsem z tebe blázen.
1: No, hele, pěkný
0: vy. Ty jsi genius, teda vy jste genius, ale já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, taky jako šikovný nesmírně, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil jsem, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácilo, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, no to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo.
1: Já vím, já to mám ale zrovna jednu takovou, počkej,
0: tady.
1: Stoch už dohasíná.
0: To je perfektní, no.
1: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoch už dohasíná, my hasiči však bdíme. Čpícímu dýmu vstříc hledíme. To je hezký.
0: No hele, já ležím, děkný. Já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka. Já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát u basických bálek, to odrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo. To čpe, to není dobrý, si špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo vezvá jenom sem ze stohem. Člověče, co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte
1: tak,
0: být nám.
1: No tak, nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím. To víte, já jsem v podstatě básník.
0: Ejte pokoj, nejste. S tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

seděl a červené pil, kolem lidí jak much, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh, každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik, už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem s chvojí.

ten v ruce mává. A ten druhý zas nůž, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad. Kdy pravdy je lži, tu při sobě leží.

To jsem byl ještě malý a můj děda ještě žil. Každý večer ke mně chodil a než mě k spánku uložil, příběhy vyprávěl a já po létech zas. Někdy v noci, jako bych slyšel

Bylo jich tam dole tenkrát uvězněno 6. A všem, co tam kolem stáli, se mlčky stiskla pěst. Vidím to jak včera.

Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Vážení přátelé, teda na všeobecné přání bych vám chtěl stručně jenom pár vteřin tady něco říct. Já bych vám mohl říct něco o takovým zajímavým pokusu, který jsem nedávno udělal s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, já mám jenom pár vteřin čas. Tak zkrátka a dobře, já jsem měl doma takové akvárium a... Já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Máchova ulice číslo 44 a tam v Litoměřicích jsou totiž různý ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. A ta ulice právě, ve které já bydlím, se jmenuje Máchova. Máchova 44. A ty domy, ty tam jsou totiž číslovaný. Víte, každý dům tam má nějaký číslo. To je proto, aby když se hledá nějaká adresa, tak se to podle těch čísel rychleji najde. A ten dům právě, ve kterém já bydlím, má číslo 44. Já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně neplácal nějaký nesmysly tady. No a já bydlím takhle ve druhém patře. A napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem pak je to druhý patro, ve kterým já bydlím. A tam jdou schody takhle nahoru. A, no tak jdou, oni tam nejdou sami ty schody, vlastně my chodíme po těch schodech, tak říká jenom, že jdou schody, že jo. No a tam potom máme takovou předsínku, tam máme dveře do té předsíně a takhle doleva potom máme pánský pokoj. A v tom pánským, ale teda pánský, tomu se říká tomu pánský pokoj, že jo, tam nemůžou jenom, nesmí jenom páni, tam můžou i dámy, tak to není jako u toalet, že na pánský smí jenom páni a na dámský dámy, to se tak říká jenom pánský pokoj. Tam můžou i dámy do toho, jak říkám, tam to je pánský pokoj, se říká. Nebo i děti tam můžou, že jo, jak říkám, tomu se říká jenom pánský pokoj. No a v tom, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, abych tady neplácal nějaký nesmysly. No a v tom pánském pokoji jsem měl na stole stát takový akvárium, si takhle veliký akvárium jsem tam měl a takhle veliký. No a v tom, takhle veliký, čtverhraný akvárium, čtyři stěny to mělo, takový dvě delší a dvě kratší stěny. Ty delší stěny byly něco delší než ty kratší a ty byly všechny ze skla, a sice z průhledného skla byly, takže se tam ze všech stran dalo krásně vidět, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, ze všech stran tam bylo krásně vidět. A v tom akváriu jsem měl vodu a v té, jo, a to jsem ještě zapomněl, dole bylo dno v tom akváriu, aby tam ta voda držela, víte? Pak kdyby tam to dno nebylo, a tak by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, ta by tam nikdy nedržela. No a pak se, a co den, týden byste tam mohli lejt vodu, ta by tam nikdy nedržela. Tak to mělo právě to dno. A pak jsem, anebo leta páně, ta by tam nikdy nedržela, tak to mělo to dno, aby tam, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemal. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku a, no tak zlatou, pravý zlato to samozřejmě nebylo, že se jak říká zlatá rybička. To bylo jenom dublé nějaký, nebo co to se říká zlatá rybička. No a ta rybička tam plavala všelijak v té vodě, třeba doleva nebo různě plavala. A pak, nebo doprava taky, různě, jak se jí zachtělo. A pak se měl, jo, nebo dolů taky plavala, víte, všelijak, jak jí to zrovna napadlo. A pak jsem, jo, nebo nahoru taky, různě plavala v té vodě, jak jí to... A pak jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem zase neměl v akváriu, toho jsem měl v takový kleci, jako ptačí kleci. Klec znáte, že jo, klec. Ta klec to je to samý jako akvárium, jenomže zase něco docela jinýho, víte? To nejsou ty stěny ze skla, jako u akvária, nýbrž z drátu.
To je vždycky drát a pak je chvíli nic a zase drát a zase drát. Samý takový dráty a nici a to jde tak kolem dokola a to je pak dohromady ta klec. No a v té kleci, tam nebyla voda žádná, taky v té kleci, že jo? Ta by tam ani nedržela v té kleci, až ta by těma nicama unikala, že jo? Ta by, tam byl jenom vzduch, víte, takový průvan tam byl. A no tak já nevím přesně s tím průvanem, já jsem tam nikdy nebyl v té kleci, ale já to předpokládám, až ze všech stran tam mohlo fičet, že jo? Tak tam byl asi, no. A tam byly takový dva šprinc, takový dvě šprincliky, víte? A ten kanárek tam seděl vždycky na těch šprinclích takhle, teda ne na obou dohromady, buď to na jednom, nebo na tom druhém, vždycky jak skákal z jedné šprincle na druhou, pípal tak u toho. No a já jsem to tak pozoroval, víte, a tak mě tak jednou napadlo, co by to tak asi udělalo, kdybych se pokusil skřížit tu rybičku s tím kanárkem a docílit tak takovou létající rybu. Tak jsem to zkusil, ale vy byste nevěřili, jaký těžkosti mě tady nastaly. Když jsem například chtěl toho kanárka dát té rybičce, tak to nešlo. Ten tam tu vodu nějak nesnášel, nebo co? Neplaval doleva nebo doprava, hnedky dolů ke dnu šel. Já ho musel honem vytáhnout, aby se tam neutopil. A když jsem zase chtěl tu rybičku dát tomu kanárkovi, taky to nešlo. Ta se zase neudržela na té šprincli, zase spadla vždycky dolů, víte? Zkrátka těžkosti, které vám tady nemůžu ani všechny vyprávět, já nemám tolik času, já mám jenom pár vteřin čas. Ale kdybyste náhodou dostali nějaký nápad, jak bych ty dva mohl nejlíp skřížit, tak mě to sdělte. Moje adresa je František Jouda, Litoměřice, Máchova 44. Děkuji vám, naschánu.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 16. června se vydáme na Kubu. Průvodcem nám bude vítěz ceny Hanzelky a Zikmunda za nejlepší cestopis roku 2025 Eduard Freisler.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

jde blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí a na cestě jsem skoro celý den. Jedu ptí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Půně už nemůže a pat, schromil ho ten věčnej chvat.

0: tři míle mi zbývaj.
1: Maria.
0: A jen tři míle mi zbývaj.
1: Maria.
0: V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

Irak, Irak, Irak, Kambodža, Vietnam, přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

a neprší. A přicházejí noví, obsazují stoly, sečmaluj z Armstrong, už hraje Hello Dolly, počasí se drží, neprší a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, i Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
1: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
5: Country rádio.
4: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Billy Nelson. Tak to musí být pravda.
6: Moon and all your splendor, no only my heart.
4: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
7: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
4: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Džemy, jahody se šlehačkou i ovocné knedlíky. Sezona jahod obvykle začíná začátkem června a Češi s oblibou každoročně vyrážejí na jahodové plantáže, kde si sami mohou natrhat čerstvé jahody. Vyjdou nás o něco levněji, než kdyby jsme je kupovali v obchodě, a většinou i lépe chutnají. Většinou stojí kilogram pod 100 korun. Od tornáda na Moravě už uběhl nějaký čas. Jak je to s opravami a rekonstrukcemi, to nám přiblíží Luděk Savana Urbánek.
2: Od okamžiku, kdy se obcemi i městy na jihu Moravy prohnalo ničivé tornádo, uběhlo téměř 5 let. Ačkoliv se za tu dobu podařilo již velkou část zasažených lokalit i budov obnovit, hotovo ještě zdaleka není. Některá místa dokončení čeká, u jiných se to podařilo až teď. Jedním z takových míst je i lokalita u Červených domků v Hodoníně, kde se ve středu slavnostně otevřel nový park. Luděk Savana Urbánek, Hodonín.
1: Konání fotbalového šampionátu v Severní Americe znamená, že řada soubojů české reprezentace se odehrává v nočních hodinách. Proto budou místo večeří v restauracích podávat časné snídaně. Vzkazují to hospodští z celého Česka. To byly víkendové zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dobré ráno, vyspinkáno. Tak možná ano, možná ne, je 8 hodin 10 minut, tak to zvažte sami. No ale pokud jste museli brzy stávat stejně jako já, pojďme si to ráno užít. Hraje vám Country Radio, zdraví Jitka Koutná, teď je 8 hodin a 11 minut. Je sobota 13. června, svátek má Tony, Toníček, Antonín. Přeju krásný den, nejen jim.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobré ráno, je 8 hodin 16 minut, takže já vím, že asi brzy volat do Country Rádia, nicméně až uslyšíte právě tuto znělku, tak volejte na písničku na přání. Vždycky si dáme tak 2-3 hodiny v hodince po celý víkend. Číslo je tedy 210 323 333. Pokud plánujete dnes nějaký les, nějakou přírodu, výlet, tak čekáme všichni dnes v sobotu 13. června proměnlivou oblast, oblačnost, přehánky na severu, přehánky četnější, teploty 19 až 23, na Moravě až 25 a na horách kolem 14. Má vanout mírný vítr, v Čechách místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je 55 km v hodině, tak vám přeju hezký den. No a zdá se, že už je někdo vzhůru, tak aha. Takhle se to. Pěkné dobré ráno, vy už jste vzhůru, vítejte. Aha. Tady je Country Rádio Jitka.
2: Dobré ráno, Jitko.
1: Vyberte si písničku nějakou pro dobré ráno. Ano. Jakou?
2: Chtěl bych zahrát písničku od kapely Žamboši.
1: Ano, už to hledám.
2: A tuším, že se jmenuje Karmín. Karmínová.
1: Já jich tady mám, Žamboši. Dýchej, už aby, kdybych. Jak jste to říkal, prosím?
2: Je to od Stín Červené. Karmínová nebo Stínová?
1: Karmínová, tak součástka to nebude. Řekni něco. Karmínová, divočina. No, že bych neměla karmínovou. Možná, že se jmenuje malinko jinak.
2: Možná, jo.
1: Čekajte, já ještě, no to má umí kouzla, tak já napíšu Karmínová. Ne, tu nemám. Ale dobře. Mám jich 150 jiných, teda od skupiny Žamboši.
2: Jo, tak bychom dali Dýchej.
1: Žamboši, Dýchej. Teď jo, to tady bylo. Jo, už jí mám, Dýchej. Tak můžu poprosit o křestní jméno, jenom abych...
2: Vás... A Tomáš.
1: Jo, Tome. Je 13. června, určitě plánujete na léto, co? Nějakou dovolenou, nebo hezky doma v klídku?
2: A plánujeme dovolenou, pojedeme na Lipno.
1: Je, mináčku, Šumava.
2: Podívat se na takové to otočené hlediště.
1: Ano.
2: V Krumlově.
1: No a jestli jedete navíc třeba s celou rodinou, tak to si určitě hezky užijete. Šumava je úžasná. Lipno, jestli se budete koupat. Já vím, že tam štiky taky se chytají. Jsme aspoň když jsme tam byli, tak dokonce tam byly v tom jednom táboře, v tom jednom kempu vystavené hlavy. Právě těch štik, ale teda nic moc pohled. Užijte si krásně dovolenou a taky tuhle písničku a přeju hezký den, Tomáši, naslyšenou.
2: Děkuju vám, naslyšenou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno. Zdravím vás za volant. Pozor, pokud míříte v Lounech na Žatec. Na silnici 27 stojí dvě havarovaná vozidla. Došlo tam tedy k nehodě a jděte se zvýšenou opatrností. Pozor, D5, Líně, exit 89. Došlo tam k nehodě nákladního vozidla. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Leží tam nákladní vozidlo převrácené na bok a na místě už jsou složky, záchranné složky tedy. Dobře, dojďte.
2: Country Radio.
0: Víkendové večery na Country Rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.
2: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country.

0: Anka Šrumová na Country Rádiu Divokej Praha Západ. No a dnes právě v Praze. To bude hodně divoký, protože je 13. června a to znamená, že v 11 hodin startuje pražská Country Fontána. Máte vstupenky? Těšíte se? Country Fontána se tedy koná dnes na centrálním tenisovém dvorci na Štvanici. Koho jsme pozvali? Vystoupí Ivo Jahelka, Honza Vančura a plavci, Mirek Paleček, Míša Leicht a Cop, Folk Team, Tomáš Linka, Přímá Linka, Country Sisters a další kapely. Můžete ještě jednou mrknout třeba na www.countryradio.cz a dozvědět se, že další Fontána je za týden. Dnes tedy areál už se otevírá v Praze v 10 hodin. V 11 hodin zahájení Country Fontány v Praze, samozřejmě talentem Country Rádia letošním. Potom vystoupí Ivo Jahelka, potom Honza Vančura, Mirek Paleček. A jak to tak dobře vím, protože právě se dívám na rozpis, kdy kdo zhruba vystoupí, ale hlavně se těšíme na vás. Vstupenky se ještě dají pořád zakoupit a má být hezky. 8.43. Pouštím číslo, za kterého se dozvíte, jak se dá volat do Country Rádia, protože si můžeme dát další písničku na přání pro hezký den.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Trumpety, Learning to Fly. A už někdo se mnou stává. Dobré ráno, Country Radio Jitka. Kdo pak se dovolá?
1: Dobré ráno, tady není Country Radio, ale Plavkyně Milena.
0: Plavkyně Milena, poslouchající Country Radio. Milen, ano. Než se dostaneme k písničce na přání, léto před námi, máš nějaké velké plány, malé plány, jakékoliv plány, jak se takové léto dá krásně užít?
1: Dálkové plavání.
0: Dálkové? Já o tobě vím, že jsi otužilec, tak to v létě jako moc neplatí, ne? To otužování.
1: No, je to teplý, ale zase o to se tam plave díl.
0: Aha.
1: Přijď se podívat, z Ústí do Děčína, Gaston.
0: Jakože plavete z Ústí až do Děčína. To jsem jela jednou na kole a stačilo teda.
1: Jako
0: v Labi teda.
1: Ano.
0: Labe je čisté na plavání?
1: Pro nás určitě.
0: Dobře, no tak si to užij, doufám, že někde v povrlech to nezapíchneš, ale ty jsi všeho schopná, viď, Milen, podle toho, jak si dopisujeme.
1: Já to vemu ještě potom dál, až za hranice třeba.
0: No tak to si úžasná. Zahraj mi něco úžasného, takhle pro dobré ráno.
1: No všechno úžasné, jak je krásně, sluníčko, i když prší, je krásně, prostě jsou krásné dny a máme se rádi a je to super. Vzpomínáme na všechny, kteří to nemůžou říct.
0: To je pravda, jenom asi jsme si nerozuměli, já jsem se ptala, co úžasného zahrajeme, jako v písničce na přání.
1: No, jestli můžu poprosit, vyber nejkrásnější duet pro všechny, kdo už nemůžou.
0: Dobře, tak jo, duety říká, že máš ráda, Paul Anka.
1: Jo, duety, dobře, to je moje.
0: to říkávala Zorka.
1: Zorka.
0: Dobře, tak i se vzpomínkou na ní. Hezké dopoledne.
1: Děkuju. Ahoj.
0: Ať ti to plave.

0: Country počasí.
1: Je 8.57, pokud někam vyrážíte, tak čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky na severu, četné přehánky. Teploty 19 až 23, na Moravě 25, na horách kolem 14, povane mírný vítr, v Čechách přechodně s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. A jsou i tací mezi námi, kteří už přespávají venku pod čirákem, tak i v noci čekejte proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě přehánky, ale jenom ojediněle. Teploty v noci 12 až 8, na horách 7.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu. Ani letošní ročník pivních slavností Oktoberfest v Mnichově nebude žádná láce. Kdo se chystá v některém ze stanů na tamní tereziánské louce ponořit rty do pěnivého moku, musí počítat s cenou 15,90 eura, tedy 385 korun za tuplák. Prázdná Labská přehrada je vzácnost, která se jen tak nevidí.
2: Současní obyvatelé Špindlerova mlýna, ale i turisté a rekreanti pozorují něco, co už asi nikdy neuvidí. Labská přehrada je totiž bez vody. Část je úplně vypuštěna. Na dně pracují bagry a nabírají nashromážděné sedimenty, které se v Labě nahromadily při předloňských povodních. Až do konce září se tu budou těžit tisíce tun bahna. Luboš Dvořák, Krkonoše.
1: O veřejné dopravě teď kolega Savana. Má novinky.
3: Mezinárodní veřejná doprava bez hranic, tak se jmenuje projekt, který má zjednodušit cestování mezi Zlínským a Trenčínským krajem. Jako první byla toto pondělí spuštěna autobusová linka Strání Nové Mesto nad Váhom a od 30. srpna přibude linka na trase Zlín, Luhačovice, Uherský Brod, Trenčín. Luděk, Savana, Urbánek, Uherský Brod.
1: To byly sobotní zprávy, které pro vás i dnes připravil Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Hobos, odjíždím, tak já zase přijíždím, začíná další hodina dopoledního vysílání, 9 hodin 9 minut, zdraví vás Jitka, písnička byla z LP Zvláštní znamení touha z roku 1981, Hobos, odjíždím. Tak máme dopoledne, jak se máte, co děláte, tak možná, že už se chystáte na pražskou country fontánu, která začíná v 11 hodin. Pokud byste si to ještě na poslední chvíli rozmysleli a chtěli se přijít podívat, tak jste vítáni, čeká vás 12 hodin muziky, kapely, které máte rádi, mrkněte na www.countryradio.cz. No a pokud se chystáte na Country Fontánu v Brně, máte to tam blíže, tak počkejte ještě týden. Country Fontána Country Radio se koná v pátek 12. června a v sobotu potom 13. června v areálu bývalého pivovaru v Řečkovicích. V pátek začínají koncerty v 19 hodin, uslyšíte Pacific, vystoupí kapela Brabenzi, Sichravo a v sobotu od 14 hodin, aby se náhodou někdo nepřeslechl, ano, to je kapela Sichravo, ne, že bude Sichravo. V sobotu potom od 14 hodin v Brně Zelenáči, Sakrapes, Miroslav Paleček, Ivo Jahalka, Poutníci, Kolibříkův, Úlet a další na www.countryradio.cz. Dobré ráno.

0: to máme ale hezký podkres. Tak už jsem zjistila, že na telefonu je posluchač, který se jmenuje Mirek. Ahoj Mirku, už jsme ve vysílání.
1: Ahoj.
0: Tak ty voláš na písničku na přání, ale já ještě před tou písničkou se ti chci zeptat, když nám začne za chvilinku to léto, jakou máš ideální představu? Ty jsi chtěl písničku o Jadranu, že by to bylo třeba pobyt o Jadranu?
1: No já jsem měl být už v této době u Jadranu. Jelikož jsem dlouhou dobu strávil v nemocnici a dnes poprvé slyším country rádio a v country rádiu tvůj hlas. To je pohlazení na duši.
0: Tak chci říct samé dobré zprávy, dobře. Tak děkuju.
1: Že já mám letos sezónu s mrtvou a budu se léčit a tak dál. Takže bych chtěl pro všechny, kteří budou dneska na fontáně, zahrát hymnu country rádia a omluvit se, že tam po 25 letech nebudu.
0: No páni, jinak jsi, Mirku, byl každý rok? Ano?
1: Každý
0: no to
1: rok,
0: tleskám
1: ano.
0: Teda, to tleskám. Tak to tě musím mrzet, že dnes to nevíde.
1: A nebo čověče, Jituško, když jsem byl na první fontáně, to bylo na fontáně, tak tam hrál Pokec Ivo Pešáka. Máš tam od nich něco?
0: Jo, takže nechceš tu hymnu?
1: Jo, já bych chtěl tu hymnu, ale kdyby byl ten Pokec, teda
0: Rokec, myslíš?
1: Rokec Ivo Pešáka, to by bylo lepší.
0: Jo, mám tady třeba Ruty Šuty, jo, Ivo Pešák, jo. Tak Mirku, já myslím, že to zdravíčko se ti zase o kousek zlepší po téhle písničce. Jo, a hlavně...
1: No, tak to já doufám.
0: Nejen my všichni z country rádia, ale určitě posluchači přejí, aby se tady zdraví rychle navrátilo. Užij si dnešní den a hlavně písničku na tvoje přání, Ivo Pešák, Rokec Ivo Pešáka, jo? Ahoj.
1: Fajn, děkuju moc, mějte se všichni, ahoj.
0: Hezkou sobotu.
2: Jdem na to, připravit, připraven.
3: Dobrý.
2: Dobrý, jeď.

0: Country Rádio. S Country Rádiem na cestách.
1: Hlavně na bezpečných cestách. Pozor, D1, Tvarožná, kilometr 209, směr Brno. Stojí tam dvě havarovaná vozidla a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. D55, Otrokovice, exit 30, nehoda, opět havarované vozidlo. Je tam průjezd se zvýšenou opatrností, odtahuje se, nebo odtah, čeká se na odtah. Tak. D8, Vrbičany. 42. kilometr směr Ústí nad Labem, tam taky došlo k nehodě, tvoří překážku na vozovce, vozidlo sjelo do příkopu a na místo jede policie České republiky. Dojďte dobře.

0: Tak pokud jste si přáli bojovské údolí KTO, tak už to nejde, protože písnička právě teď dozněla, ale můžu zahrát jinou. Kdo pak se dovolal, vítejte, Country Radio.
1: Jitka. Ahoj Jitko, tady je Iva z Arbesáku.
0: Ahoj Ivo.
1: Já bych chtěla od Valdy Matušky Aj, tak ano. Se málo hraje a má hezkou melodii.
0: No tak to jsem sama zvědavá, jestli mi to něco připomene, ta písnička. Ivo, tebe taky se zeptám, ideálně strávené léto v tvých očích? Chystáš se někam na dovolenou?
1: No, tak to pak, když mi to ještě šlapalo,
0: ano.
1: Tak jsme prometali kde jaký výlet.
0: Já vím, že ty jsi trampka, ano.
1: Já jsem zalezla ve své noře a vylezu pouze s doprovodem na nákup. Nebo k doktorovi.
0: Dobře, a když přijdou takový ty vedra přes 30, to člověk opravdu je radši doma, viď?
1: No, já vzhledem k tomu, že mám byt pod úrovní, mám před očima před zahrádku.
0: Tak tam máš chládeček asi.
1: Tady mám krásný chládek.
0: Ano, i takhle se dá strávit léto, třeba s písničkami, které máš ráda, které si mimo jiné můžeš poslechnout i tady u nás, viď, Ivo?
1: Protrhnu oči, zapnu rádio.
0: Dobře, tak teď...
1: Když se mi večer zavíraj,
0: ano.
1: Tak kolem půlnoci, ano. Tak to zase vypnu.
0: Takže vypneš oči a teď ještě nastav uši, jo? Je tady ta písnička, kterou máš ráda. Aj, aj, hezké dopoledne, ahoj. Aj, aj, je teda ahoj. Název té písničky, ahoj.

0: Morgan Wallen znáte, v roce 2019 získal cenu Asociace Country Music v kategorii Objev roku. No a na předávání cen Billboard Music Awards získal cenu hned třikrát jako nejlepší country umělec, mužský country umělec a nejlepší country album. Je to americký country zpěvák a skladatel. Chtěl se stát původně basketbalistou, ale kvůli zranění loktu se rozhodl raději pro kariéru muzikanta a dobře udělal.
1: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

0: Tantry počasí.
1: Dnes nám občas sprchne, ale jinak má být teplo a nebude od věci, pokud se kamkoliv chystáte zabalit pláštěnku nebo vzít deštník. Dnes má být proměnlivá oblačnost, místy přehánky a na severu četnější. Teploty až 23, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14. Vane mírný vítr, pozor, v Čechách za bouřky třeba místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. No a pokud se chystáte na noc, někde pod Kapradí, má být proměnlivá oblačnost, na severu ojedinělé přehánky. Teploty v noci 12 až 8 a na horách kolem 7.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Vamberská krajka získala evropskou zeměpisnou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a pod Orlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku. Ještě dodám, že historie krajkářství na Vambercku sahá do 17. století. Brno už myslí na Vánoce. Tady je kolega Savana.
2: Skladatelskou soutěž na vánoční fanfáry vymyslelo letos Brno střed na oživení Vánoc. Fanfáry mají být pro žestový kvintet, který tvoří 5 předem určených nástrojů. Přihlášky do soutěže se uzavírají na konci prázdnin. První 4 skladby dostanou za výhru peněžní ocenění, první místo získá 10 000. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Nemocnice v Mladé Boleslavi bude mít novou porodnici.
3: Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi bude stavět historicky první porodnici od základů. Před lety byla ve zkonfiskovaném Pírkově sanatoriu a pak v přebudovaném bytovém domě pro personál. Nyní vyhlásila veřejnou zakázku na stavbu pavilonu pro matku a dítě. Jde o více než miliardovou investici. Práce by mohly začít na podzim. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Pavel Vožniak, muž se srdcem kovboje v úvodu další tady dopolední hodiny na Country Rádiu. Zdraví vás Jitka. K těm hodinám je 10 hodin 9 minut, takže pokud byste ještě chtěli dorazit na pražskou Country Fontánu, můžete, protože začínáme v 11 hodin. Všechno na www.countryradio.cz. 12 hodin muziky. Jinak další Country Fontána je v pořadí v Brně v pátek 12. a v sobotu 13. v areálu bývalého pivovaru v Řečkovicích. Vystoupí Pacifik, Brabenci, Sichravo v pátek od 19 hodin. V sobotu potom začínáme už odpoledne ve 14 hodin. Uvidíte Zelenáče, uslyšíte Sakrapes, Miroslav Paleček bude na pódiu, Ivo Jehelka, Poutníci a další. No a samozřejmě jako vždy, co už je tradice, Country Fontány zahajuje talent Country Rádia tady pro letošní rok. Více na www.countryradio.cz. Přeju hezký den, hezké dopoledne, které se teprve probouzí. No a my bychom se mohli probudit třeba písničkou na přání.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

našel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když měl nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu začerpadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prej prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj číp.

0: Greenhorni alias Zelenáči v 80. letech, pivní Jeep. No a teď už písnička pro vaši radost, písnička, kterou máte rádi. Kdo pak se dovolá? Tady je Country Radio Jitka.
1: Dobrý den, Jituško, tady Eda ze Slavkova.
0: Edo, moc zdravím. Co dáme pro vás a pro všechny posluchače?
1: No já bych chtěl pro mě a pro moju ženu Vlastičku a pro všechny posluchače Helenu Maršálkové.
0: Ano.
1: Jaro nad Bretaní.
0: Dobře, Pacifik, Jaro nad Bretaní pro všechny jmenované. No a já se vás zeptám, Edo, jenom krátce na léto. Máte rád léto? Už se blíží?
1: No, léto mám rád, protože jezdím na ryby.
0: Je, takže jste rybář.
1: A občas taky něco chytnu, no.
0: No tak to vám přeju, ať i letos, jak se to říká, Petrův zdar, že jo, takový pozdrav.
1: No mají ano, rybáři. Říká.
0: Ano, no tak ať se vám daří, hezké léto, ať berou, jo, Edo?
1: Ano, děkuju,
0: zdravím do Slavkova.
1: Ahoj.

Žalman a spol. Ticho hobitů na Country Rádiu. 10 hodin 27 minut, pěkné dopoledne přeju. Nemáte narozeniny? Nenarodili jste se 13. června? A nebo někdo z vašich blízkých, milých? Tak v první řadě přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví. A jinak připomínám, že v 17 hodin můžeme rozdávat hudební dárky vám všem, kteří máte narozeniny, svátek, jakékoliv výročí, oslavu. Stačí tedy objednat dnes už tedy rychle přes SMS bránu 720 00 11 11, nebo potom naživo si zavoláme, anebo pište na studio@countryradio.cz. Nakonec zavolat si můžete i teď. A kdo má svátek? Svátek má Antonín, tedy Tony, Toníček, je to mužské křestní jméno latinského původu, pochází zejména Antonius, tím byli označováni adoptivní příslušníci patricijského rodu Antoniů a doslovný význam je tedy patříci Antoniovi a vykládá se v nějakém takovém překladu jako přední, vynikající. Tak vám blahopřeju takovému krásnému výkladu jména. Tak Toníčku se poslední době tohoto jména moc nedává, je to škoda. Antonín, Toníček, to je moc hezké jméno, nebo Tony, to zní tak čundrácky. Jinak ženskou obdobou je Antonie, po případě Antonína, ale Toníčky, jestli se dívám správně, ano, měli svátek včera, tak taky všechno nejlepší.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Na cestách se dějí věci, hlavně dobře dojďte. Pozor na 33. komunikace číslo 33 Náchod. Je to ulice Pražská, tam došlo k nehodě a tvoří překážku na vozovce. Na místo jede policie České republiky a je tam průjezd se zvýšenou opatrností. 9. Nový Bor, okres Česká Lípa. Nehoda, havarované vozidlo, překážka na vozovce. Automobil vrazil do dopravního značení. D55 Otrokovice, exit 30, na silnici stojí havarované vozidlo, tvoří překážku na vozovce, čeká se na odtah. 8. Dubí, komunikace číslo 8, ulice Ruská, okres Teplice, tam probíhá vyšetřování nehody. A ještě D1, Tvarožná, směr Brno, 208 km, tam stojí 2 havarovaná vozidla a je tam prozor, neprůjezdný levý jízdní pruh.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radio a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Líbilo? Tak to byla kapela Na pohodu, Jaroměř a písnička Hoď kámen. Pěkné dopoledne, je 10 hodin 49 minut, ale doufám, že nikam nespěcháte, maximálně na pražskou nebo brněnskou country fontánu. Ta pražská začíná v 11 hodin a ta brněnská ve 14 hodin, více na www.countryradio.cz. Dívám se do kalendáře, tam se pořád usmívá Antonín, Toníček má svátek, je tam 13, je 13. ale není pátek, ano, není pátek. Taky má svátek Tobiáš. A teď zdravím posluchačku Věru, která mi píše vždycky, když přijedu, že u vysílání vyšívá. Tak Věruško, klidně vyšívejte, ač je Mezinárodní den pletení. Leda, že byste teda rychle odhodila jehlu a vzala si jehlice. Dnes je Mezinárodní den pletení. Jinak v roce 1958, to už se dívám do kalendária, právě 13. června, Československo a Polsko podepsali smlouvu o úpravě hranic, která měla s konečnou platností dořešit pohraniční spory. A 13. června v roce 1936 zastupitelé města Brna jmenovali nově zvoleného prezidenta Edvarda Beneše čestným občanem města Brna.

0: Country počasí.
1: Je teplo a bude teplo, ale chcete sebou deštník nebo něco takového, pláštěnku, protože má být dnes proměnlivá oblačnost, místy přehánky, zejména na severu. Teploty až 23, na jihu Moravy 25, na horách kolem 14 a mírný vítr. V noci, pokud tedy budete se pohybovat někde, na severu a severovýchodě ojedněle přehánky a teploty 12 až 8, na horách kolem 7. No a co zítra? V neděli 14. června. Proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přehánky, jsem tam bouřky, teploty 16 až 20 a na horách kolem 9.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Polovičatostce nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na Terakotu a Bodlo, kteří zahrají v pondělí 15. června od 20 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Poutníci jezdí letos s pořadem přes 50 let v country. Těšit se můžete jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka, Pojďme se napít, nebo Hotel Hillary, si přijdou na své. A určitě ocení i skladby novější, hlavně z desky Stíny na střechách. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích ve čtvrtek 18. června od 19 hodin a 30 minut. Vyražte na Borofest 2026, malý pohodový country a folk festival, kde zahrají legendy jako Pacific, Poutníci, Nové struny, Sichravo a další kapely. A to od 19. do 20. června v táborové základně Boro Železnice u Jičína. A ještě máme pozvánku na křest knihy a besedu s autorem a historikem Pavlem Kmochem. Operace Anthropoid Epilog. Akce se koná 17. června v 17 hodin v restauraci U Labutě v Praze v Tomajerově ulici. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedničkou.

Dobré dopoledne, hraje vám Country Radio. A ještě taky pro vás pořádá Country Fontány. Teď je totiž 11 hodin 8 minut, takže před 8 minutami byla zahájena letošní pražská Country Fontána. Pokud je tedy sobota 13. června a jakože je. Country Fontána se koná na centrálním tenisovém dvorci na Štvanici. Na jevišti se vystřídají Ivo Jahelka, Honza Vančura, Plavci, Mirek Paleček, Míša Light a Cop, Folk Team, Tomáš Linka, Country Sisters a další a další. A hraje se až do noci. V Brně dnes se začíná Country Fontána v areálu bývalého pivovaru v Řečkovicích ve 14 hodin. Uvidíte, uslyšíte Zelenáče, bude tam kapela Sakra Pes, Mirek Paleček, Ivo Jahelka, Poutníci a další. Samozřejmě, že Country Fontány zahajuje jako vždy talent Country Rádia. Více na www.countryradio.cz. A další Country Fontána, pokud nestíháte ty dnešní, je za týden v Ostravě v sobotu 20. června od 13 hodin v Loděnici v Děhelově a na palubě. Na pódiu bude Věra Martinová, Neres, Spirituál Kvartet, Tomáš Linka, Honza Nedvěd mladší, Příjuzní epidemie, Nové struny a další. Více www.countryradio.cz. Těšíme se na vás.

se hochu, co se stane, ještě parář vožení, na žádná holka nedostane.

0: Pavel Dobeš, to tady ne. Pěkné dopoledne, 11 hodin 18 minut. Hraje vám Country Radio, zdraví Jitka. Teď si můžeme trošku opepřit to dopoledne písničkou na přání. Kdo pak se dovolal, vítejte.
1: Tady je Olin, Severní Morava.
0: A Severní Morava se ozývá, Olinku. Co to bude, jaká písnička?
1: Starý dobrý western, jestli tam budete mít.
0: Jestli máme. Ty, Olinku, znáš ten fór, jak se cizinec ptá Čecha, hele, co to znamená šim si si? A on mu odpovídá, no esi si si šim.
1: Esi si si, jo.
0: Esi si si šim, tak to je vysvětlení tady pro cizince. Jo. Starý dobrý western máme samozřejmě na Country Radio se Zdeňkem Rytířem, s Vábiry Volou a s Michalem Tučným.
1: Ano.
0: Ty, Olinku, já bych se tě zeptala na léto, ale asi možná odpovím sama. Ty máš asi léto si, takhle, léto si nedovedeš představit bez hospůdek, festivalů, kamarádů, kytar, viď? Tak mě doplň.
1: Včera jsme preludovali od 5 hodin do 11 hodin v jedné vinárnici, bylo to skvělý.
0: A ty hraješ na něco?
1: No, já hraju na kytaru, aha, potom na 6-struný banjo, protože to je kytara vlastně, na foukačky.
0: Páni.
1: Teď zkouším heligonku, učím se teda jako trošku...
0: No, na harmoniku. Tak prostě, co Čech to muzikant, i když ze Severní Moravy jsme všichni...
1: To muzikant.
0: Já vím, jsi na to asi hrdý, veď? Žádný. Moravák?
1: Teď jsme zrovna ve výrobě, točíme med. Mám tady bráchu, přijel se podívat za mnou.
0: Jo, tak zdravím včeličky. Jinak, Olinku, já hraju na klavír, berete mě do kapely? Asi ne, veď. Berem,
1: máme klávesy, já mám myslím,
0: máte
1: klávesy doma, tak.
0: No, vidíš to. Tak se někdy domluvíme. No, tady
1: já
0: už je...
1: do Prahy, přepadnu vás tam a pojedem.
0: Starý dobrý western pro všechny tvoje kamarády, taky pro tebe. Hezké léto,
1: já
0: ahoj.
1: Já vám děkuju, ahoj, čau.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Pacifik na Country Radio Santa Monica, písnička z alba Vyznání, vyšlo před 23 lety, ano, v červenci v roce 2003. Teď malinko přeladíme, teď mám pro vás americkou zpěvačku, jednu z nejúspěšnějších představitelek, tedy žánru country na Country Radio, Faith Hill, ročník 1967. Celosvětově prodala víc než 40 milionů alb. Takovým, řekněme, průlomovým albem bylo album z roku 1999 Dýchat, Breathe, za které získala 3 ceny Grammy, no a které se stalo nejprodávanějším country albem všech dob. Jejím druhým manželem se stal zpěvák Tim McGraw, s ním naspívala taky nějaké duety a mají spolu 3 dcery a hlavně společně si zahráli v seriálu o osídlování Severní Ameriky. Seriál se jmenuje 1883 a jako teda dost dobrý. Seriál pro vás nemám, ale dáme si tedy Faith Hill a písničku Let's go to...

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pozor na D6 Tuchlovice exit 25 směr Praha. Tam došlo k nehodě. Jeďte tam se zvýšenou opatrností. D4 Vrančice. Na 55. kilometru ve směru na Prahu stojí vozidlo pro poruchu, má mechanický problém, defekt pneumatiky, jeďte tam opatrně. D11, Vrbová Lhota, 35. kilometr směr Hradec Králové, došlo tam nehodě, vyšetřuje se, jeďte tam se zvýšenou opatrností. Hezký den.
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Ahoj Jitko.
1: Kde se nacházíš, v Praze nebo v Brně?
0: Prosím tě, tak já jsem teďka v Praze na Štvanici na centrálním tenisovém dvorci. Skončilo vystoupení country talentů kapely Owl Hill a teď je tam zpívající právník Ivo Jahelka. Je tady skvělá nálada, bezvadný počasí, protože je teplo a nepraží, takže je tu krásně a bezvadná atmosféra. Čili kdo nemáte dneska ještě co dělat, určitě přijďte, je to tu nádherný.
1: Protože muzika na pódiu se muzikanti budou střídat až do 9-10 hodin do noci.
0: Až do 11 to potrvá,
1: do 11 dokonce.
0: No. Teďka už jsem tady potkal Honzu Vančuru a Rangers a už se to tu pomalu schází. Každou 3/4 hodinu se to střídá. Program je nabitý, zábava velká.
1: Takže atmosféra úplně úžasná. Vítko, tak. Nějaké občerstvení by bylo nebo něco takového?
0: Občerstvení tady je, kdo si co může, kdo si co dá. Tady jsou takový jako, že buřtička, pivečko, masíčko, takový záležitosti.
1: Takže
0: jako
1: prostě
0: kolem.
1: Ta správná atmosféra, muzika, dobré jídlo, dobrý lidi, Vítek pěkný, country radio.
0: Country radio hlavně, protože to je nejlepší rádio na celém světě.
1: Asi tak. Tak vás všechny zdravíme, já za všechny posluchače, kteří jsou teď doma nebo někde v nějakém jiném městě a jenom připomínám, že za týden je country festival v Ostravě.
0: Country Fontana
1: v Ostravě. A jinak ta v Brně začíná dnes odpoledne ve 14 hodin. Všechno na www.countryradio.cz, všechny podrobnosti, vstupenky. Vítku, všechny tam pozdravuj a ahoj.
0: Vyříznu, ahoj. Country Radio.

0: Cross Band, pokud se vám líbila písnička Rozhodčí. Teď už zvedám telefon, protože se zase okořeníme dopoledne písničkou Na přání. Dobrý den, kdo pak se dovolal?
1: Ahoj, tady Břeťa z Liberce.
0: A, Břeťa z Liberce. Dá se strávit hezké léto v Liberci?
1: Tak, jo,
0: to je ale otázka.
1: No, teďka poprchává, ale předtím bylo krásně, no, ale ten déšť je taky potřeba.
0: No, tak vy tam máte hory, že jo, Jizerky kousek.
1: No.
0: Takže to a určitě taky opustíte, ne, Liberecko v létě. Co takhle,
1: no,
0: rádi k moři?
1: Ne, jedeme, no pak až v září jedeme do Lázní, ale teďka pojedeme do Středočeského kraje, na chatu. A
0: jo, no tak to je úplně ideální.
1: Houby s kamarádama, s kapelou, takže budeme u ohýnku hrát, zpívat.
0: Středočeský kraj, pokud já si pamatuju, je bohatý na houby, na bílé hřiby, jak je Benešovsko a dole Vlašim, a tak tam všude jsme vždycky nacházeli.
1: Jo. Tohle je kolem Malý Boleslavy, jako Brandě.
0: Jo. A máte katičku, no tak to je úplně ideální představa. A on to tak opravdu bude. Dáme nějakou písničku, Břeťo?
1: Dáme od Vojty Kyďáka, všechno je tak, jak má být.
0: Dobře, pro někoho nebo prostě jen tak?
1: No, je to pro mě, protože jsme se s Vojtou měli uvidět na portě v Řevnici a bohužel nám to nevyjde, takže tam nebudem.
0: Dobře,
1: tak,
0: takže jak
1: tak
0: pro něj,
1: tak zahrát,
0: pro...
1: Aspoň takhle na dálku.
0: No i když všechno je tak, jak má být, asi. To se uvidíte asi někdy jinde zase, jo? Protože tě tak moc
1: tak
0: zdravím,
1: jo.
0: Tady písnička.
1: Díky moc.
0: Hezké dopoledne, ahoj.

0: Country počasí.
1: Je teplo, sem tam sprchne. Až do večera má být proměnlivá oblačnost na severu. Přehánky četnější, teploty až 23, na Moravě 25, na horách kolem 14. V noci má být taky proměnlivá oblačnost, přehánky ojedněle, teploty 12 až 8, na horách kolem 7. No a jak bude zítra v neděli 14. června? Proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přehánky, taky bouřky. A teploty zítra 16 až 20, na jihu Moravy až 22 a na horách kolem 9, na Šumavě 12. 11.57, přeju vám dobrou chuť k obědu a zvěstuji, že vás čeká siesta na Country Rádiu, celá hodina s Michalem Tučným.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Džemy, jahody se šlehačkou i ovocné knedlíky. Sezona jahod obvykle začíná začátkem června a Češi s oblibou každoročně vyrážejí na jahodové plantáže, kde si sami mohou natrhat čerstvé jahody. Vyjdou nás o něco levněji, než kdyby jsme je kupovali v obchodě a většinou i lépe chutnají. Většinou stojí kilogram pod 100 korun. Od tornáda na Moravě už uběhl nějaký čas. Jak je to s opravami a rekonstrukcemi, to nám přiblíží Luděk Savana Urbánek.
2: Od okamžiku, kdy se obcemi i městy na jihu Moravy prohnalo ničivé tornádo, uběhlo téměř 5 let. Ačkoliv se za tu dobu podařilo již velkou část zasažených lokalit i budov obnovit, hotovo ještě zdaleka není. Některá místa dokončení čeká, u jiných se to podařilo až teď. Jedním z takových míst je i lokalita u Červených domků v Hodoníně, kde se ve středu slavnostně otevřel nový park. Luděk Savana Urbánek, Hodonín.
1: Konání fotbalového šampionátu v Severní Americe znamená, že řada soubojů české reprezentace se odehrává v nočních hodinách. Proto budou místo večeří v restauracích podávat časné snídaně. Vzkazují to hospodští z celého Česka. To byly víkendové zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední siesta. Dnes ve společnosti Michala Tučného.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Všichni dobře víme, že řidič ten tvrdý chleba má.
3: Tak víme to alespoň díky Ladislavu Vodičkovi a té jeho slavné písni.
2: No a jak je to ale s řidiči v seniorském věku?
3: Máme pro vás jednu radostnou zprávu.
2: Ano, týká se pravidelných lékařských kontrol. Budete překvapeni v tom dobrém slova smyslu.
3: Nějak se nám posouvají a my vám řekneme jak. Už v pondělí ráno mezi 6 a 10.
2: Těšíme se na vás.

0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country Rádio.
1: Místo očí mít pár knuflíků a černý nos.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu. Ani letošní ročník pivních slavností Oktoberfest v Mnichově nebude žádná láce. Kdo se chystá v některém ze stanů na tamní tereziánské louce ponořit rty do pěnivého moku, musí počítat s cenou 15,90 eura, tedy 385 korun za tuplák. Prázdná Labská přehrada je vzácnost, která se jen tak nevidí.
2: Současní obyvatelé Špindlerova mlýna, ale i turisté a rekreanti pozorují něco, co už asi nikdy neuvidí. Labská přehrada je totiž bez vody. Část je úplně vypuštěna. Na dně pracují bagry a nabírají nashromážděné sedimenty, které se v Labě nahromadily při předloňských povodních. Až do konce září se tu budou těžit tisíce tun bahna. Luboš Dvořák, Krkonoše.
1: O veřejné dopravě teď kolega Savana. Má novinky.
3: Mezinárodní veřejná doprava bez hranic, tak se jmenuje projekt, který má zjednodušit cestování mezi Zlínským a Trenčínským krajem. Jako první byla toto pondělí spuštěna autobusová linka Strání Nové Mesto nad Váhom a od 30. srpna přibude linka na trase Zlín, Luhačovice, Uherský Brod, Trenčín. Luděk, Savana, Urbánek, Uherský Brod.
1: To byly sobotní zprávy, které pro vás i dnes připravil Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Alba, songwriter Johnny Cash na Country Radio. Pěkné odpoledne, které startuje 13 hodin 8 minut, hraje vám Country Radio, zdraví Jitka Koutná. Připomínám, že od 11. hodiny běží Událost roku, alespoň tedy v rámci života na Country Radio. V 11 hodin v Praze začala Country Fontána na centrálním tenisovém dvorci na Štvanici. Na pódiu se střídají Ivo Jahalka, Honza Vančura, plavci Mirek Paleček, Míša Light, Tomáš Linka, folk tým a další hraje se až do 23. hodiny, takže pořád ještě čas a vlastně smysl to má se ještě dostavit. Více na www.countryradio.cz. Jinak v Brně právě dnes, v sobotu 13.6. v areálu bývalého pivovaru v Řečkovicích začíná Country Fontána ve 14 hodin. Těšit se můžete na Zelenáče. Vystoupí Sakrapes, Mirek Paleček, Ivo Jahalka, Poutníci, Kolibříkův úlet a další a další. A pozor, Ostraváci a další, kteří míříte na Country Fontánu do Ostravy, ta bude přesně za týden, v sobotu 20. června v Loděnici v Děhylově od 13 hodin. Neres, Věra Martinová, Spirituál kvartet, Tomáš Linka, Honza Nedvěd mladší, Příbuzní epidemie, Nové struny a další a další a samozřejmě vždycky v úvodu talent Country Rádia pro letošní rok.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, určitě volejte na tohle číslo, pokud byste si chtěli vylepšit odpoledne písničkou podle vašeho přání. Vždycky 2 hodiny.

do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spil a proč tu ležíš,

0: Up Trop na Country Rádiu. Dlouho nejel žádný vlak a dlouho nebyla písnička na vaše přání. Vždycky budeme mít dvě v hodině. Kdo pak se dovolal, přejte si, tady je Country Rádio.
1: Dobrý den, tady Olda z Ostravy.
0: Oldo, zdravím.
1: Dobrý den přeji. Prosím vás pěkně.
0: Ano.
1: Já mám chci vytknout určitou věc.
0: Ano.
1: Jsem hudebník a mám rád dobrou muziku a když vyhrajete Hotel California, nikdy to nedohrajete dokonce. A právě to kytarové solo tam na závěr, které každý muzikant ocení, nikdy neslyším. Pak tam k tomu dáte nějaký rozhovor nebo nějakou jinou písničku, která mě si trošku nezajímá, takže bych rád, kdybyste to dokončili vždycky. Přeju hodně.
0: K tomu já, Oldo, vlastně vám nemám co říct, protože samozřejmě já tady mám nahrávku, která má 6 minut 24 sekund
1: ano,
0: a vlastně končí dostracená, ano, a tak, jak je to na té desce, tak schválně poslechně, může se stát, že třeba nějaký kolega jo, z důvodu rozhovoru s někým třeba tu písničku stáhnul a to bych se divila. Tak poslechneme si tady tu verzi, kterou tady máme v počítači nahranou a snad budete spokojený, Oldo, jo?
1: To mě právě dost mrzí, že kolega, který to přeruší a pak prázdný rozhovor a nebo jinou písničku pustí a nedohraje se to celé.
0: Takže... No, tak já jsem to neslyšela, takže vlastně k tomu nemám co říct, jestli to vůbec někdo udělal, ale když máte pocit, že tam není ten konec, tak si pustíme tedy verzi Eagles Hotel California právě teď pro vás.
1: Před týdnem jste, nebo 10 dnů, to jste hráli Hotel California.
0: To někdo stáhnul v půlce, ano.
1: A stáhli to. A pak byla písnička hned na další písnička byla od...
0: No vidíte, uličník, který tady byl.
1: No takže to jako je sice pěkná, nic proti nemám, ale chtěl bych to posvětnout celé.
0: Dobře, tak už nám začíná Hotel California.
1: Děkuju.
0: Tak přeju hezké odpoledne do Ostravy. Naslyšenou za týden tam máte Country Fontánu.

z města vždycky začne z čista jasna lejt. Celou cestu prší a ne na chvíli přestat, zřejmě to tak prostě musí bejt. Naposled to bylo, když jsem vyrazil do Ústí, kam jsem léta sportu jezdíval. Hned za první zatáčkou se děsnej slivák spustil a na první zastávce v tom dešti s kufrem stál. Houknul jsem a zastavil a v hustý žňůře kapek jsem vytušil jen to, že kufr zved. Když byl blíž, připad mi jako sympatický chlápek, když ne uvnitř, aspoň na pohled. Čvachtal mezi loužema, jak když se cachtá z lodi, a vypadal, že má už všeho dost. Zmáčk cigáru a pak do auta ten svůj kufr hodil, byl promoklej do čista až na kost. Jak jsem v očích vypadal, plus mínus tak na 20, i přesto, že na bradě Bíbr měl. A hlavně cítit byl tím, že se sem nechce vracet, měl oči plný toho, co bych chtěl. Zeptal jsem se, kam to bude, a on že do Mělníka, že prej tam má jeho strejda krám. Děl se sestrou a ta se teď někde v baru svlíká, takže je to jedno, kde je sám. Umí slušně číst, jen s psaním je to horší, když táta dveřma prásk šel do práce. Od té doby všechno nemožný i možný zkouší, jenže je to jak hnůj převracet.

schopnul se u motorestu nabrat nový síly. On šel za mnou tak, jako můj stín. Sedli jsme si ke stolku a za malou chvíli dálo se mi, že tak trošku spí. Jak jídelní lístek okem blesku rychle přelít, věděl jsem, že jenom ceny čet. Dal si buřty z cibulí a tvrdil, že jsou skvělý, málem bochní chleba k tomu sněd. Zaplatil jsem, co jsme měli, on já na tácku, byl nejvyšší čas, abych opojel. Když se přihnal, podával mi pomuchlanou dvacku, že prej jsem ji nechal na stole. Vyklopil jsem ho mělníku a pokračoval k ústí a myslel si, ten kluk je na tom zle. Pak vzpomněl jsem si, že mě stejně život držel ve sti, když mě kdysi bylo 20 let.

0: No rozuměš, milý Petr Kocman, písnička Nepřiznáš. Svý velký trápení. Děkujeme.
1: S Country rádiem na cestách.
0: Pozor na komunikaci číslo 13. Teplice, Hřbitovní ulice, tam došlo k nehodě, stojí tam dvě havarovaná vozidla, je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Teď zdravím do Ostravy, jak se mají vaše tramvaje. Pozor, od pondělí, tedy v pracovní dny od 15. do 26. června z důvodu výstavby zábradlí mezi kolejemi na zastávce Hulvácká dojde ke změně organizace dopravy těchto tramvajových linek 7, 11 a 17. Budou odkloněny přes Mírové a Mariánské náměstí. Provoz na lince číslo 3 bude v době konání výluky zastaven. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Na dlaní jednu z tvých řas.

0: na Country Rádiu. Jakmile zaslechnete, jaké je číslo do studia Country Rádia, můžete ho vytočit, protože si můžete odpoledne vylepšit písničkou podle vašeho gusta. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Nikola.
0: Nikola, podle hlasu asi slečna, že?
1: Jo, ještě jsem slečna.
0: Slečna, co chodí do školy, můžu až takhle.
1: Jo.
0: Jo, Nikolko, to znamená, že za chvilku jsou prázdniny.
1: Ano.
0: A už víš, kam pojedeš, pofrčíš, nebo budeš doma?
1: Jo, já pojedu na tábor.
0: Je, na tábor. A to jedeš poprvé?
1: Ne, už jedu po několikátý.
0: Takže to už budeš, to jsi ostřílená tábornice. Mě dali naši v dobrém slova, v tom nejlepším úmyslu v první třídě, no tak jsem tam teda ty večery probulela, alespoň ty první teda, ale to mi bylo 6, že jo, 6. Dobře, Nikolko, tak to jsme se ještě nedostali k písnice na přání. Koho bys chtěla zahrát na Country Radio?
1: Já bych prosila zahrát nějakou písničku od Honzy Vyčítala.
0: Dobře, to znamená, že ty posloucháš Country Radio. Bude ta písnička pro tebe? Nebo pro někoho?
1: No, pro mojeho tatínka.
0: Aha, takže bude nedaleko, tak tatínka, vůbec celou rodinu moc zdravíme a Nikolko, krásné léto, užij si tábor. Ahoj.
1: Děkuji moc, na shledanou.

Pacific, kapela, kterou založil Tony Linhart. No a Tony Antonín Tuník má dnes svátek jako můj kolega taky, Tonda Bezrouk, zdravíme. Tonda, nebo respektive Toníček, Antonín je mužské křestní jméno latinského původu, pochází ze jména Antonius, kterým byli označováni adoptivní příslušníci patricijského rodu Antoniu. Doslovný význam je patřící Antoniovi, takže můžete jim nechat zahrát v písničkách na přání, které začínají v 17 hodin a dnes, protože je sobota, tak jsou dvouhodinové správně.

nepodveď a strach, který ti oči sluní, až zmizí rychle, prosím, hleď, jako ten sníh, co padal loni, máš po sněžence bledou pleť, však ústa po růži ti voní.

0: se bledou pleť, však ústa po růži ti voní.
1: Country počasí.
2: Zítra, tedy v neděli 14. června, má být proměnlivo, převážně velká oblačnost. Na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě přehánky jenom místy. Teploty zítra 16 až 20, na jihu Moravě 22, v 1000 metrech na horách 9, na Šumavě až 12.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Ahoj kamarádi, tady je zde nál Řešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.
1: Stačí srdce, který na svým místě máš. Stačí srdce, který na svým místě máš.
2: Někdy stačí jen lehce naťuknout a vzpomínky se vrátí jako vlaštovky z jara.
1: Nezapomínej, když hrál jsem ten síla.
2: A tak se nám vybaví první lásky.
1: Krásná bláhová, Diana.
2: Stará zapomenutá dobrodružství.
3: Ale udělat banku, to není žádný žer.
2: I kamarádi, s kterýma stálo za to vyrazit z města.
4: Táhnou krajinou podivný stíny.
2: Country Radio, s námi se vzpomíná až hambám.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na Terakotu a Bodlo, kteří zahrají v pondělí 15. června od 20 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Poutníci jezdí letos s pořadem přes 50 let v country. Těšit se můžete jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka, Pojďme se napít, nebo Hotel Hillary, si přijdou na své. A určitě ocení i skladby novější, hlavně z desky Stíny na střechách. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích ve čtvrtek 18. června od 19 hodin a 30 minut. Vyražte na Borofest 2026, malý pohodový country a folk festival, kde zahrají legendy jako Pacific, Poutníci, Nové struny, Sichravo a další kapely. A to od 19. do 20. června v táborové základně Boro železnice u Jičína. A ještě máme pozvánku na křest knihy a besedu s autorem a historikem Pavlem Kmochem. Operace Antropoid Epilog. Akce se koná 17. června v 17 hodin v restauraci U Labutě v Praze v Tomajerově ulici. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.

Krásné sobotní odpoledne, tady je Country Radio, zdraví Jitka, tak tohle byl Hank Williams junior, česky řečeno Big River. Ještě k té písničce, než se tedy vyvětím o něčem jiném, tu písničku napsal Johnny Cash a taky nahrál. Bylo to v roce 1958, tak kousek pro srovnání.

Tak jsem si říkala, která ta nahrávka je hezčí, tak ale obě jsou naprosto skvělé. Přeji vám pěkné odpoledne, 14 hodin 9 minut. Zase si můžeme dát dvě hodiny na přání, dvě písničky v hodině na přání. Ještě jedno kafe Robert Křesťan, druhá tráva. Díky za inspiraci.

Pěkné odpoledne. Pedagogka Baby na Country Radio Ivan Mládek. A teď je tady ta chvilka pro ty z vás, kteří byste si chtěli nechat zahrát písničku na přání. 210 323 333. Je 14 hodin 17 minut a to znamená co? Že v areálu bývalého pivovaru v Řečkovicích v Brně začala country fontána. Na pódiu talent Country Rádia pro letošní rok. Zelenáči, Sakrapes, Mirek Paleček i Voja Helka Poutníci, Kolibříkův úlet a další jste zváni do areálu bývalého pivovaru v Řečkovicích. Jinak nám běží samozřejmě Country Fontána v Praze už od 11. dopolední až do noci budeme hrát. No a Country Fontána v Ostravě bude za týden, tedy v sobotu 20. června v Loděnici v Děhylově od 13 hodin Neres, Věra Martinová, Spirituál Kvartet, Tomáš Linka, Honza Nedvěd mladší, Příbuzní epidemie, Nové struny a další a další a další a taky talent Country Rádia. Takže mrkněte na www.countryradio.cz, tam jsou všechny informace a dají se tam ještě tedy zakoupit i vstupenky.

0: Z LP Zvláštní znamení touha, rok 1981, Hobous, Jarní kurýr. Zvedám telefon, protože je tady chvilka na písničku dle vašeho gusta. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
1: Tady Milan.
0: Vítejte, Milane.
1: Chtěl bych nechat zahrát písničku Dlouhá je cesta na západ, nebo Na západ je cesta dlouhá.
0: Ano.
1: A ty nevím, jestli to hralo Setlíři, nebo ti...
0: Spojené tremské osady, no, Praha, anebo Setlíři, ano.
1: No, tak no, jednu z těchto skupin tam.
0: Dobře,
1: tak,
0: takže písnička bude pro vás.
1: Bylo by to pro mě a pro všechny rybáře, co se snaží vytáhnout nějakou rybičku. Já malou chvílinku jsem pustil malýho kapříka, že utekl z rybej školky, tak jsem ho pustil zpátky do vody.
0: Tak vy jste rybář, tak to už se dnes dovolal druhý rybář. To znamená, že podle vás ideálně strávené léto je u vody, ano?
1: No, tak já jsem tady každý víkend teda říct, no.
0: A kde? Jako u nějaké řeky? U které?
1: No, na Mušově.
0: A to je...
1: Novomlýnské jezera.
0: Jo, takhle. A jste úspěšný rybář?
1: No, tak dva mě dneska ráno upadli, vítal jsem jedno cena, kterýho jsem pustil a teď jako ten kapřík měl 47 nebo 48, tak jak já říkám, že utekl z mateřské školky, teda z rybí školky, no tak jsem pustil zpátky, no.
0: Pustil zpátky, ono totiž ty ryby musí mít nějaké centimetry, že jo, Milane, jak to je, kolik má mít takový kapr teda?
1: No, od 45 do nekonečna, jo, a pokud je rybář takový, že to je takový nepsaný rybářský zákon,
0: ano.
1: Co je do 50 cm, jde zpátky vodě a co je na 70, jde taky zpátky vodě.
0: Dobře, a můžu se zeptat úplně nakonec, víte, jak to rybáři ukazují, takovouhle rybu jsem chytil?
1: No, tak to ne.
0: Tak jakou?
1: To určitě jakou
0: největší nebo nejtěžší?
1: No, zatím mám největší 97 a měl 22 kilo, ale to už je, ale myslím, 8 let zpátky nebo 7 let.
0: Páni.
1: No a v loni jsem vytáhl 104 a měl 16 kilo.
0: To moc blahopřeju a taky přeju, ať vás dál tenhle krásný koníček těší. Ano? Krásně strávíte léto. No tak jdeme na ten západ, ano? Podle vašeho přání.
1: Ano, no zkusíme to. No.
0: Dobře, mějte se, Milane, naslyšenou.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Alan Jackson, Martina McBride na Country Rádiu. No a teď tady chvilinka zase pro tu vaši písničku. Kdo ano. Pak se dovolal? Dobrý den.
1: Olga, dobrý den.
0: Olinko, vítejte.
1: A byla by to písnička i pro vás a pro mýho drahýho syna tam nahoru. Takže vy jste úžasný rádio, úžasný. Já vás několikrát volám a několikrát si objednávám. Vždycky teda pro manžela, pro syna, zůstala jsem úplně sama.
0: Jakou písničku?
1: Taková country, taková prostě rodina, taková trmpská, jo, taková prostě až potom se stalo, co se stalo.
0: To je mi moc líto,
1: takže
0: Olinko.
1: Nikomu nic tak zlého nepřeju a vám přeju hodně, hodně moc zdraví, a aby stále prostě se country rádio drželo.
0: Já vám přeju klidnou mysl. A jakou písničku byste chtěla zahrát?
1: Modrou růži.
0: Modrou růži. Dobře, takže vy máte takové vzpomínkové odpoledne, jak se vás ani nebudu ptát, co chystáte na léto, co je pro podle vás ideálně strávené léto.
1: Já jsem sama teďka už tak prostě nemůžu chystat nic, protože všechno se mě zbouralo jak kartičky, takže prostě už nemůžu nic.
0: Olinko, aspoň, že máte přátelé kolem sebe a že třeba
1: ano,
0: i my jako
1: mám.
0: Country Radio trošku pomůžeme
1: a
0: jsme s vámi, jo?
1: A moc zdravím všem, přeju, jste úžasný.
0: Zatím, naslyšenou.
2: Jmenuji se George. Budu vám vyprávět příběh, který je pro mě do dneška nevysvětlitelnou záhadou. Právě jsem si balil zavazadla na dlouhou cestu, když mě volali z nemocnice. Moje N měla dopravní nehodu. Nechal jsem všeho a uháněl ke špitálu jako o závod. Květinářství u brány neměly fialky, které měla jen tak ráda. A tak jsem vybral tu nejkrásnější růži, jakou jsem kdy viděl. Byla modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami a žluté okraje květních lístků se třpitily ve slunci jako zlatá kořenka.

Požádal jsem květinářku, aby růži opatřila s tuškou, na které bude napsáno Drahé N z lásky George. Pak už jsem na nic nečekal a vřítil se do nemocnice. Na oddělení, kde N ležela, měli všichni kamenné tváře a odvraceli pohled. Pochopil jsem strašnou pravdu. Přišel jsem pozdě. N ležela na lůžku a na prsou měla skřížené ruce, které mě už nikdy nepohladí. Jak jsem se nad ní naklonil, cítil jsem, že voní jako vždy fialkami, které tak zbožňovala. Vsunul jsem jí do dlaně tu růži orosenou vlastními slzami a pomodlil se za její duši.

jsem se po roce vrátil z cesty domů, první kroky mě vedly za N. A tam jsem to uviděl. Ačkoliv byl horký letní den, přeběhl mě mráz po zádech. Uprostřed jejího hrobu kvetla růže modrá jako nebe,

královny. A na nejvyšším výhonku byla stužka s nápisem Drahému Georgeovi z lásky N. Neodolal jsem a přičichl k tomu vzácnému keříku a zažil další šok svého života. Květy nevoněly po růžích, ale měly silné aroma.

0: Antri počasí.
1: I zítra čekajte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jenom místy. Teploty zítra 16 až 20, na jihu Moravy 22, na horách kolem 10.

WhatsApp Stopy Call na Country Rádiu. 15 hodin 6 minut, přeji vám hezké odpoledne s námi, s Country Rádiem. Je 13. června, takže má svátek Tony, Tonda, Antonín. Tak pánové, vaše jméno je latinského původu, pochází ze jména Antonius, kterým byly označováni adoptivní příslušníci patricijského rodu Antoniu. Doslovný význam je tedy patřící Antoniovi. No a včera měla svátek Antonie, což je tedy ženská obdoba tohoto jména Antonín, po případě Antonína, Toničky, měli svátek včera. Tak všem oslavencům můžete nechat zahrát 17 hodin v písničkách na přání. SMS brána je volná 720 00 11 11. Tam můžete napsat jakou písničku, komu, no a v 17 hodin se do toho pustíme. Určitě znáte písničku Erika Claptona Slzy na nebesích, Tears in Heaven. Máme taky českou verzi s Petrem Kocmanem.

0: Boty toulaví, Valdemar Matuška a KTO. Pokud byste si právě teď chtěli vylepšit chvilku odpoledne písničkou podle vašeho přání, tak by to šlo. Zvedám telefon, Country Radio, dobrý den.
1: Ahoj Jitko, tady taxikář Pavel.
0: No ahoj, taxikáři Pavle, jakou písničku dáme?
1: Hle, já hrozně rád Eda Wild Junior, písnička Maraton. On jí léta nehrál a pár, když jsme se potkali,
0: ano.
1: Kde na koncertě, mám pocit, že to bylo na Koruní.
0: Aha, tak co?
1: Tak to tam po létech to tam hrál, protože jsem si to přál.
0: Ano, a teď si to přeješ zase.
1: A pak, když jsme se potkali v Balbínce, tak když mě tam viděl, že tam jsem, tak už automaticky hrál.
0: No tak to je hezký, tak máte takovéhle hudební přátelství. Ty Pavle, ty, když jsi taxikář, to jezdíš hodně tedy jaksi autem, že?
1: Ano.
0: No a to v létě na nějakou dovolenou, to už se tě asi moc nechce někam nějaké velké dálky autem asi, co?
1: No, řekl už na starý kolena, už ne.
0: Takže spíš letadlo, jo, nebo něco takového, vláčkem někam. No, plánuješ něco vláčkem někam v létě?
1: Neplánuju nic.
0: Prostě budeš v práci, jo?
1: Já už ani skoro netaxikařím, nebo možná budu o prázdninách ještě, ale... Aha. Mě už to tak hrozně unavuje, ježdění po nocích.
0: No, to chápu.
1: No a přes den se v těch kolonách, tak to už mě unavuje ještě daleko víc.
0: Tak proto jsi si vybral ten maraton, jo? Tady je. Hezké léto, ahoj!
1: Mně se hezky, ahoj, děkuji.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

skončila jsem na mateřský. Pobírám teď rodičovství. Už mě nechtějí ani v Tesku. Je na čase vydat desku.

0: Country Radio.
1: Monika Bublíková, písnička Nevzali mě na Country Radio. Pokud jste v televizi někdy sledovali, bych řekla, úžasný obrozenecký seriál Sňatky z rozumu, tak byly natočeny podle historických románů Vladimíra Nefa, který se narodil právě 13. června. Ovšem v roce 1909, samozřejmě v Praze. Byl českým spisovatelem, překládal, taky byl scénáristou, psal filmové scénáře. Jeho vrcholnými díly jsou tedy hlavně historické romány, především pentalogie Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova, Královský vozatej s našimi špičkovými herci tedy v seriálu. A taky překládal, a to z francouzštiny, němčiny a ruštiny.
0: Country Radio.

0: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
3: Škoda lásky.
4: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
3: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak se uklidníme. Čechomor, Gorale na Country Rádiu. A co budeme hrát, už je na vás, protože jsem před chvilinkou zveřejnila telefonní číslo, to znamená, že tady zase chvilka na písničku podle vašeho přání. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den, dovolala se Lída z Berouna.
0: Vítejte.
1: A já bych prosila tradičně zahrát, jak tu poslední dobou dělám, od Kamelotu píseň Já zase jak dřív. Uh-huh. A má tam nádherný hlas zpěvák, kterému říkali Bůček.
0: Ano, měl takovou přezdívku, ano, ano.
1: To je to... krásný hlas, no.
0: Já bych řekla, že ta písnička je jakoby nedoceněná, nemáte ten pocit, ta je tak nádherná a ten hlas Bůčka je prostě...
1: Málo se hraje, hraje vždycky Vítek, když večer vysílá, uh-huh. A jinak se málo hraje a když si o ní vždycky máme říct, a, nebo že dramaturky nezařazuje, no prostě už jsem slyšela mnoho takových nějakých názorů.
0: Víte co, písničky máme rozdělené tak, že rotují podle toho, jak jsou třeba oblíbené u posluchačů a tohle je to tak nádherná, to je taková nálož citová.
1: Nádherná.
0: Že představte si, kdybyste tu písničku slyšela každých, já nevím, každý dvě hodiny, tak by se vám za chvilinku třeba zprotivila, takže možná je to i lepší
1: to
0: takhle.
1: To je možný, ale já jsem ji prvně slyšela právě od toho Vítka pěkného hrát a myslela jsem si, že
0: je to je daleko starší písnička, mnohem starší.
1: A zase na druhou stranu jsem si říkala, že jsem ji vlastně nikdy neslyšela, že to je divný.
0: To je z 90. Liduško, písnička.
1: Ano, z 90. já vím,
0: je,
1: no.
0: To je to už je stará záležitost.
1: Starší písničky, ještě daleko starší.
0: No a vy, když takhle máte ráda muziku, chodíte na nějaké festivaly, třeba v létě jich bude hodně?
1: To ani ne, já už jsem staršího data.
0: To nerozhoduje, Liduško. Každopádně, kdyby lilo, tak to asi třeba zase není úplně, úplně komfortní. A no tak asi radši do lesa, ne, na houby, k vodě, sluníčko, maliny. Dobře, a teď písnička, kterou jste výborně vybrala, tady je.
1: Děkuji,
0: užijte
1: si. A tím jí připomínám, ona se bude třeba častěji hrát.
0: Dobře, tady je.
1: Tak jo, naschledanou.
0: Naschle.

0: Novinka Michala Horáka, Nedělej si naděje.
1: Country počasí.
0: Zítra má být proměnlivá oblačnost, velká, na většině území přehánky, ojediněle bouřky, na jihu přehánky jenom místy, teploty 16 až 20, na jihu Moravy 22, na horách kolem 10, mírný vítr.

růžem, a ti zapřáhli nás do pluhů, orat víme novou zem. Jen pár chateček

jakhle splín za zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měl ji rád. Za všechno platil sám, jenže víc, než si vůbec v sobě měl, nic nevzdávej. Tenhle splín za

tohle byl. Dost krutý žert trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

Pěkné odpoledne, jak se máte, co děláte? 16 hodin 6 minut v Praze a v Brně nám běží už country fontány. No a za týden se na vás budeme těšit v Ostravě v sobotu 20. června o 13 hodin v Loděnici v Děhlové. Zahraje a zaspívá Věra Martinová, Neres, Spirituál kvartet, Tomáš Linka, Přímá linka, Honza Nedvěd mladší, Příbuzní epidemie, Nové struny a další kapely. Samozřejmě, že i Country Fontán v Ostravě zahájí Talent Country Rádia pro letošní rok. Mrkněte na www., pokud náhodou ještě nemáte vstupenky, countryradio.cz.

on píše právě mně. Dychtivě jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

0: A zase je tady chvilinka, kdy si můžete vylepšit odpoledne písničkou podle vašeho srdce. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
1: Ano, tady je Marie z Říčan.
0: Vítejte.
1: A prosila bych moc o písničku od Mirka Bílka, dobře to víš.
0: Tak Maruško, teď jste se odhalila, pardon, že skáču do řeči, pro koho je?
1: Pro mě a pro vše, už vím, že se líbí i víc lidem, že se nechávají zahrát, no, tak všem, kterým se líbí.
0: Však Mirek Bílek byl jeden z talentů přece country rádia. Mám pocit, že snad
1: říkala, pěkné,
0: pěkné druhé místo, že obsadil pár let tomu nazad. Ale jenom musím říct, Maruško, že vy už jste legenda pro většinu našich posluchačů, protože vy si často přejete Mirka Bílka, dobře to víš, do písniček na přání a teď jste se taky dovolala. Dobře, tak písničku zahrou, jenom jsem se... No?
1: Já vám něco jenom chci říct.
0: Řekněte.
1: Já neumím psát na mobilu. Já to tam, dok mi to předepsá a já si to jenom čukám.
0: Jo, a vy to jen tak vždycky pošlete, jo?
1: Jo.
0: No já si říkám, že ty SMSky jsou na chlup stejné teda jako.
1: Jo, tak já, to je ode mě, protože já mu to musím říct, aby mi to vlastně opravil.
0: Jo. No Maruško, co říkáte tomu počasí? Chvilku prší, chvilku je teplo. Jak teď je u vás?
1: Tady teďko svítí sluníčko a je tam dost teplo.
0: Ano,
1: tam
0: tak dokonce.
1: Ale já mám nemoc, zase neuropatie sedacího nervu.
0: Ano, takže tak nemusíme to rozebírat, takže vy se nikam nechystáte na žádné pochody nebo tak.
1: Já určitě ne, já akorát po bytě chodím.
0: Dobře, takže i v létě, aby jste tam měli hezký chládeček, naladěné country rádio.
1: My máme bazén na zahradě,
0: no tak já se těším. To máte ideální kafíčko k tomu country rádio, jejda, tak zase zavolejte, já vám ráda zahraju, jo?
1: Jo, děkuji.
0: Mirek Bílek je tady pro vás. Naschle.

Rok 1987, LP Ptáčata, Slonovrat a Brontosauři. Pěkné odpoledne, je 13. června, zase jsem nahlédla do kalendária. Helena Růžičková se narodila 13. června. Herečka, komička, tanečnice, baletka. Rozená Málková narodila se v Praze v roce 1936. Původně vystudovaná zubní laborantka, to jste možná nevěděli. Od dětství se pohybovala kolem divadla, účinkovala třeba v dětském baletu Národního divadla. Na divadle vůbec později excelovala v řadě rolí. Například v Gogolově revizorovi, kde hrála hejtmanku po boku Pavla Landovského. Ale tak my asi nejvíce známe z filmů, z televize. Asi nemusím připomínat paní Škopkovou ze Slunce seno a tak dále. Nebo čarodějnici z pohádky o princezně Jasněnce a létajícím ševci. Nebo jste možná viděli seriál Přítelkyně z domu smutku. Tam hrála Helgu. Nebo trilogie Hogo Fogo, prostě Homolkově, rok 1970, jako Heduš. Hrála ve Třech oříškách pro Popelku, Drobienu. A nebo v seriálu z 80. let Vlak dětství a naděje. Tam hrála Annu Urbanovou. No a další a další a další role. Víte, která její role filmová byla asi úplně první? Hrála v Babičce, v té první verzi z roku 1940 a hrála Kudrnovic dítě, tak jí byly 4 roky. No a nesmím zapomenout na Saxánu, tam hrála pacientku.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná i to.

vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo, že jaro nedělá.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Dobré odpoledne, tak teď je tady ještě chvilička na jednu písničku. Dopak se dovolal.
1: Tady je Lišák Plzeň.
0: Tak Lišáku.
1: Můžu nechat zahrát písničku?
0: Ano, právě teď. Jakou?
1: Já bych chtěl pro tu smutnou paní, co si nechala zahrát modrou růži, taky na oplátku posílám bílý růže.
0: Ano.
1: A chtěl bych jí říct, že není na světě sama, že já jsem sám. Mě moje láska odešla před 6 lety a je mi stejně smutno.
0: Mám tady písničku Bílé růže v trávě. Tu jste asi nemyslel.
1: Bílé růže z Texasu.
0: Aha, tak vy myslíte prostě, myslíte asi žluté růže, že?
1: Tak žluté růže z Texasu.
0: Takže ta písnička se jmenuje Růže z Texasu. Už jí mám. A jenom abychom nezamluvili to, co jste říkal. Já myslím, že jste Olinku moc potěšil tím, že vlastně jste pocítil to, co ona se snažila vyjádřit a že jste na to reagoval. A nejste sám. Já tady mám několik mailů a SMSek pro Olinku zahrát nějakou hezkou písničku. Tak Lišáku, já moc děkuju. Přeju vám štěstí, vám zdraví, Olince taky štěstí, dobrou pohodu. A tady je písnička, jo? Naschledanou.
1: Naschledanou.

Robert Křesťan, druhá tráva. Kdo to obchází můj dům, to nevím, ale vím, že přicházejí písničky na přání za 9 minut v 17 hodin na Country Rádiu. Beach Boys a Billy Nelson.

0: Tantry počasí.
1: Zítra je neděle, 14. června, čekejte proměnlivou, velkou oblačnost, na většině území přehánky, ojedněle i bouřky. Teploty zítra 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až 22, na horách kolem 10 a povane mírný vítr. 16.57 je právě teď, v 17 hodin začínají písničky na přání, dnes dvouhodinové.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura.venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: Kytičky na přání na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, vítejte v písničkách na přání. Včera měli svátek Toničky, dnes má svátek Tonda, Tony, Antonín. Je to mužské jméno křestní jméno latinského původu. Tak přejeme všechno nejlepší, jakož i vám všem, kteří máte narozeniny, anebo jakýkoliv důvod, cokoliv skvělého slavit. Vítejte tady v písničkách na přání. Zdravím, milé Country Radio, jste super rádio a prosím zahrajte písničku Tenhle splín pro bratra Milana ke čtvrtečnímu svátku a k 65. narozeninám s přáním všeho dobrého. Moc děkuju, Hanka z Havířova. Přejeme taky všechno nejlepší. Prosím, milé Country Radio, zahrajte mému žákovi ze čtvrté třídy základní školy Trstěnice Antonínovi Mišákovi k svátku písničku Proměny od Čechomoru. Zdraví ho třídní učitel Petr. Všechno nejlepší.

tenhle sprint zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měl ji rád. Za všechno platil sám, jenže víc, než si vůbec v sobě měl, nic nevzdávej. Tenhle splín zas mizí,

tohle byl. Dost krutý žert trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Posloucháte písničky na přání a můžete si taky o písničku zavolat. Dobrý den, milé Kanthe Radio. Prosím, zahraj tu písničku Báječná ženská pro Josefa Dubovského k jeho 72. narozeninám. Hodně zdraví, hodně štěstí, pohody a elánu do dalších let přejí manželka, děti a vnuci. Přejeme krásné narozeniny, hlavně hodně zdraví. Teď už zvedám telefon. Dobrý den, Kanthe Radio písničky.
2: Dobrý den, tady Tonda ze Slaného.
1: Ano.
2: Já jsem takovej krkoun.
1: Co pak?
2: A chtěl bych si zahrát zkratku, šumavskou zkratku.
1: Dobře, a bude to pro někoho?
2: Pro mě, já jsem krkavej. Dneska mám svátek, tak...
1: Jo, takhle. Dobře, šumavská zkratka, dobře, tak... Vojta Kyďák Tomáško, že jo?
2: Hezký den.
1: Tak jo, ano. za chvilinku, naslyšenou. Milé Kanthe Radio, rádi bychom touto cestou popřáli našemu oslavenci, dědovi Milošovi, který dnes 13. června slaví krásné 70. narozeniny. Přejeme hlavně pevné zdraví a stále dobrou náladu. Všechno nejlepší přejí manželka Ela, děti a vnoučata a zahrajte mu Zvony od Fešáku. Moc děkujeme a zdravíme všechny posluchače. Všem oslavencům, všem Tondům a všem, kteří mají narozeniny, všechno nejlepší.

Pěkný podvečer, posloucháte písničky na přání. Dobrý den, milé Country Radio, prosím, zahrajte písničku od skupiny Klíč. Moc děkuju, Soňa Jankovská. Tak něco najdu, něco, Soňo, určitě pěkného. Krásný podvečer všem, milé Country Radio. Prosíme pro paní Ivu z Arbesáku, pro babi Vlaďku a pro vás, Jitko, děkuju, a pro celé Country Radio a taky pro všechny posluchače divadelko v suterénu. Moc děkujeme a přejeme všem klidný a pohodový večer. Tři broučci. Zdravím, ahoj.

chci aspoň na minutku kouzelný most. Divadélko v suterénu mělo křesel jenom pár, jako dlaň velikou scénu.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobrý den, dovolali jste se do písniček na přání na Country Rádiu. Kdo pak se dovolal? Haló, dobrý den. Haló, Country Rádio.
2: A konečně jsem se dovolal.
1: Ano, a kdo?
2: Dobrý den. Já vás poslouchám strašně dlouho, vlastně skoro každý den.
1: Dobře, jo? Ano.
2: A chtěl bych nechat zahrát zelené francouzské pláně.
1: Ano.
2: Jo?
1: Ano.
2: Sronce. A jestli se neurazíte, to vzkaz, který teďka pošlu.
1: Prosím.
2: Jestli to nebude připadat zrovna moc jako takový nějaký divný.
1: No tak, jestli to není třeba až po 22. hodině, no tak můžete.
2: Ne, to ne, nic takového.
1: No. Tak co? Pro koho to bude?
2: No, tak pro jednoho plešatýho vláďu do Moskvy a pro dalšího pačesatýho kramáře do Washingtonu, protože prostě tahle pičnička podle mě by měla jim připomenout, že lidské životy jsou víc než moc a než cokoliv jiného.
1: Taky pustíme, ano?
2: Děkuji vám.
1: Naschle.
3: Tak, jak

0: Vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Všichni dobře víme, že řidič ten tvrdý chleba má.
3: Tak víme to alespoň díky Ladislavu Vodičkovi a té jeho slavné písni.
2: No a jak je to ale s řidiči v seniorském věku?
3: Máme pro vás jednu radostnou zprávu.
2: Ano, týká se pravidelných lékařských kontrol. Budete překvapeni v tom dobrém slova smyslu.
3: Nějak se nám posouvají a my vám řekneme jak. Už v pondělí ráno mezi 6 a 10.
2: Těšíme se na vás.
1: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Sedí topič u piana, proluduje potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatím

0: potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Posloucháte písničky na přání dnes dvouhodinové, teď je 17.37. Písničky na přání jsou až do 19 hodin. Krásný den do studia, milé Country Radio. Prosím, zahrajte písničku Velký holky ty se mají pro naši malou velkou princeznu Agátku Královou. Slaví totiž 6 let, kdy tak trošku končí dětství a tak trošku začínají povinnosti. Agátko, buď pořád správná a šikovná holka, ve škole buď hodně šikovná, všechno nejlepší ti přeje babička Wendy. Tak Agátko, taky moc zdravíme, ať se ti ve škole líbí. Milé Country Radio, chtěla bych nechat zahrát písničku na přání od Valdemara Matušky Eldorado jako poděkování všem, který mi přáli k dnešním narozeninám, ale i všem ostatním pro dobrou náladu. Děkuju, Eliška z Opavy. Tak z toho dedukuju, Eliško, že máte dnes narozeniny, tak taky přejeme všechno nejlepší. Milé Country Radio, srdečně všechny zdravím a prosím zahrajte písničku od Viliho Nelsona Yesterday, When I Was Young. Moc děkuju. Váš stálý posluchač Petr ze Žlebu u Čáslavy.
2: Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed

Posloucháte písničky na přání na Country Rádiu. Ahoj Jitko, zahraj prosím tě pro všechny kamarády a lidi dobré mysli od pana Kryla, na kterého bychom neměli zapomínat. Král a klaun, děkuju, Bob. Milé Country Rádio, prosím, zahrajte píseň Loch Lomond pro mého syna Toníka k svátku. Písničku posílá maminka.

0: Country počasí.
1: I zítra, tady v neděli 14. června, nás čeká proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22, na horách kolem 10 stupňů a pované mírný vítr. Je 17.56, po 18. hodině pokračují písničky na vaše přání.

ruku kulatou, měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

0: Radio.
1: Až zhasnou ohně nad oslavou, až loďky skupí,

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý večer, je krátce po 18. hodině a to znamená, že když je sobota, pokračují písničky na přání na Country Rádiu. V sobotu máme vždycky pro vás připravené dvouhodinové písničky. Tak, už se dívá mezi došlé SMSky a mezi maily. Dobrý den, milé Country Rádio. Prosím, zahrajte mému manželovi Zdeňkovi píseň Jubilejní od Marianne. Tento týden jsme slavili 19. výročí svatby a je nám stále fajn. Moc děkuju, Marcela z Tábora. Tleskám. Přeju i nadále dalších 19 a dalších 19 a dalších 19. Velké blahopřání k tomuto výročí. Za chvilinku písnička. Milé Country Rádio, prosím, zahrajte ten báječný mužský svět, kterou zpívá Miroslav Donutil. Písničku zahrajte pro mého bratránka Tóňu z malebné vesničky Borovnice k jeho svátku. Děkuju, Mirka z Karlových Varů. Tak zdravím, Tóňu, písnička za chvilinku. Milé Country Rádio, prosím, zahrajte písničku pro mou rodinu a hlavně pro Toníka, který má dnes svátek a těší se na poslední předškolní prázdniny. Táta, máma a Péťa. A my taky, Toníku. Country Rádio tě moc zdraví a posíláme písničku.

co muže mého věku prejže zdobí. Však písničku si zpívám pořád stejnou, z dob, když jsme byli kluci, co furt zlobí.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobrý den, tady jsou písničky na přání. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Pepa Král z Hůr.
1: Vítejte.
2: Já bych prosil zahrát. Měl jsem před 10 dny narozeniny 80.
1: Aha.
2: A vzhledem k moje neoblíbenosti si nemusím nechat zahrát sám. A prosím vás, zahrajte mi písničku od Pavla Brimera, Když odchází klaun.
1: Zahraji moc ráda a samozřejmě vám moc ráda přeju, hlavně hodně zdraví, pohody, hodně zdravíčka, jo? A písnička je tady.
3: Když odchází klaun, tak všichni se mu smějou. Odchází nepoznám tou cestou osamělou, jen v dětských očích zůstává jeho smích. Prázdný je šapito v sezóně levnejch vín, když odchází klaun.

zůstala vzpomínka a dcerko svět dál smutně jen zamává, dřív by se tomu smál. A já to vím, jen vzpomínka se vrací, čas je jenom řeka, co se v dálce ztrácí, dál chci se smát,

když odchází klaun, nejde zapomenout, staví se šapito, dál diváci se smějou, ten cirkusovej stan uzavírá kruh.

0: každý z vás to pozná, když jeho role končí a víno dopil do dna, v klidu si zapálím a budu chvíli snít. Mraky jdou dál nebem, čas nechám zvolna jít, pak dám svý díky klaunu, že mohl jsem s nima žít.
1: Let's play.

0: Country Rádio.
1: Dobrý večer. Posloucháte písničky na přání tady u nás na Country Rádiu. Dnešní písničky sobotní jsou dvouhodinové, to znamená, že trvají tedy od 17 do 19 hodin. Nejlépe je objednávat v předstihu, tolik rada má, jak vždycky říkám, přes naše webové stránky www.countryradio.cz. Dobrý den, milé Country Radio. Zdravíme vás všechny a prosíme o zahraní písničky Co děláš, to dělej rád. Moc děkujeme, Lukáš a Zuzka. Najdu, zahraju. Krásný dobrý den do studia, milá Jitko, prosím o jakoukoliv písničku od Falešné karty jako poděkování organizátorům nedávného festivalu. Bylo to nádherné, děkuju, Leoš. Tak najdu, zahraju, Leoši. Krásný, i když trochu deštivý den všem, kteří poslouchají Country Radio. A prosím o zahraní písničky Nezapomeň na mě od skupiny Kamelota. Moc děkuju, Saša od Brna.

a blízkou, ryzí kapkou lásky, jen šplachostí a něhou, rovnala mu vrásky u pramenů.

až spálil všechny mosty, pevné do nedávna, letěl tam, kde voní tajka suchotravná u jezerních.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Sní, posní září pod keříky hlohů.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Country Radio, písničky na přání. Dobrý den.
2: Dobrý den, Martin z Práčova. Prosím vás, chtěl bych zahrát tím narozeninám, co bude mít manželka, a k dnešnímu svátku Toníkoj, písničku Horské divoké tymián.
1: Jo, najdu a moc ráda zahraju a taky blahopřeju oslavencům. Hezký den, Martine, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

Dobrý večer, posloucháte písničky na přání. Zdraví vás Jitka. Milé Country Radio, prosím, zahrajte nějakou písničku od Willyho Nelsona pro Pepu k narozeninám. Přeju jenom to nejlepší, však ty víš, Vlaďka. Ahoj Jitko, dnes má svátek Toník, můj nejmladší vnouček. Je to kluk pohodový a nejraději má řeku Oslavu, kde trávíme čas i s dalšími vnoučaty, na chatičce, bez vody, bez elektřiny, kousek prázdnin. Tak kdyby to bylo možné, zahraj písničku Tam za vodou v Rákosí, moc děkuju, Ivana Střebíče. Tak Ivanko, moc vás zdravím, celou vaši krásnou rodinu, písnička za chvilinku. Milé Country Radio, prosím, zahrajte písničku Komedianti nestárnou pro přítele Toníka ze Syrovína k jeho dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, stále zdraví a pohodu mu přeje jeho Liduška a všem posluchačům přeje prima den. Děkujeme.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

0: Rádio, u kterého si odpočinete.
1: Tolik dnešní písničky na přání na Country Rádiu, ty další zase zítra úderem 17. hodiny. No a pokud vás zajímá, jak bude v noci, pokud jdete někam pod Čirák, v noci má být proměnlivá oblačnost, teploty kolem 12 stupňů. Zítra je neděle 14. června, jak bude? Proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přehánky, bouřky, teploty 16 až 20, na Moravě 22 a na horách kolem 10 stupňů. Přeju vám i nadále hezký poslech, za chvilinku písničky, které máte rádi. No a zítra, ahoj, loučí se Jitka. Hezký večer přeju.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

zaplatil jsem hodinkami, těšil se, že budem sami hvězdy nad Šiškovem počítat. Nejkrásnější broní snesu, pak odjela v Mercedesu a já zůstal na refíku.

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi. Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu. Country.

si baví vlasy, obočí a pasy. Ona si jen za zuby a nasázá putáhnou průvody a v tom je třeba hledat důvody. Jo, vyspěte se v lese někde, kde se a vystekáte u vody. Oh, yeah.

Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce, kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

levém boku Recký, který umíral. Náhle cval po ní, nocí zazvoní, tmou

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na Terakotu a Bodlo, kteří zahrají v pondělí 15. června od 20 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Poutníci jezdí letos s pořadem přes 50 let v country. Těšit se můžete jak na starší poutnické písničky, tak i na novinky v jejich repertoáru. Ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka, Pojďme se napít, nebo Hotel Hillary, si přijdou na své. A určitě ocení i skladby novější, hlavně z desky Stíny na střechách. Poutníci zahrají v hotelu Ogar v Pozlovicích ve čtvrtek 18. června od 19 hodin a 30 minut. Vyražte na Borofest 2026, malý pohodový country a folk festival, kde zahrají legendy jako Pacific, Poutníci, Nové struny, Sichravo a další kapely. A to od 19. do 20. června v táborové základně Boro železnice u Jičína. A ještě máme pozvánku na křest knihy a besedu s autorem a historikem Pavlem Kmochem. Operace Anthropoid Epilog. Akce se koná 17. června v 17 hodin v restauraci U Labutě v Praze v Tomajerově ulici. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Sobotní potlach v

Řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí.

Tři řeky pomalu plynou si dál, jen ohňuje čím dál tím míň. I písň, které jsem ze srdce hrál, všem známým a přátelům svým.

každý měsíc je náš tace. Čekáš, kam tě uložej, je to fajn, vždyť přece zpívá a třeba smutný.

by stál až úplně vzadu. Chtěli jsme jako černí pasažéři procestovat svět, dojet až na Dobříš a možná ještě dál. Mohl bych o tom ovšem dlouho vyprávět, každý z vás by se mi ale smál. Splétali jsme dohromady skutečnost a sen, jen Bůh ví, jaká posedlost nás znala z města ven. I když předpověď počasí byla mizerná, až Karohlíč říkal, že to zná.

záliby, potkáš je na brdech a ve všech koutech světa. Splétají dohromady skutečnost a sen, jen Bůh ví, jaká posedlost je žene z města ven. Až Karohlíč ony pořád ještě naříká, i když se o to

0: na konci nekonečných cest.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup

To bylo pořád, kam tak spěcháš, trempe kamaráde? Já přijdu za tebou, přijď jen na malou chvíli, poplujem spolu. A jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co, pustím country rádio. Tam je potlach každou sobotu.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Tenhle dlouhý sobotní večer já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku vonící od léta kouřem táboráku a pustím country rádio. No to je ono.

jako šutry zůstal u něj Jerry stát. Upliv si zakl jako pohan sobě, hrome, teď mohl jsem skoro ležet v hrobě, tyhle t-shirt já mám rád. Zhůru na osadu! Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem mít. Nech si nalejt whisky, až ti svrdnou pisky, pak teprv medle ucítíš hnedle, co je žít, bouřač se vzteká dál, stačí whisky mít na lito. Nás chrání manitou. Hoši, kolky vzhůru!

patron půdu, pro nějakou hlínu můžem tu špínu vybílit.

Alcazar, Lone Star, Údolí oddechu, El Paso, Zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

bys byli tři. A nedivte se, že jsme se jak malí kluci báli. No bodejť ne, když v tomhle kempu se tak

tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirka.

Nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu.

srdce bolaví, až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví. Čekám, kdy přijde má chvíle,

potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

Nechápe dnes, jak je možný pěšky dojít cíle. Majitelkou Cortiny je neforemná dáma, přestože má dost, tak bývá po večerech sama. Ušlápnutej úředníček, co uctivě stojí, ušetřil si na trabanta, dál se šéf pojí. Rozpoznáš tu každý

někdo nemá na polívku a jinej rozbít svačí. Někomu zas bezstarostně courat lesem stačí. Zapomenout na tuzéry a na moudrý hlavy, ze všeho mě na tom světě asi nejvíc baví.

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu. Country.

Kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty? No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Kantu.

za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp.

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi. Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu.

Můj strejček, že když narodil se, to bylo slávy. Pan starosta gratuloval, bučeli krávy. Táta z něj chtěl každým coulem námořníka mít.

Kloní v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stih. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věčný.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý.

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tomtéž okamžení střelbu spustí, dokud byl

holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se korunami stromů v mlze mezi kmeny

Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Na mapách od tachovské skupiny Vavivod.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

V den svých 46. narozenin jsem si uvědomil, že bude čas, abych si našel družku do života. Ne, že bych cítil samotu, ale pětinku života už mám za sebou a je na čase, abych nechal bicyklu a mídy, přestal zvonit na domovnici a usadil se. Stejně už se musím 2 roky obden holit. Zauvažoval jsem tedy, kde by byla nejlepší příležitost k seznámení. Na domovní schůzi? Ne, tam loví nájemník Rambousek. Oslňuje perfektní znalostí dějin našeho dvora a umí jedním tahem namalovat schodiště. Proto mu žádná žena neodolá. Stačí jeden tah a máji. Já se sice také snažím, ale po 4 tahy nejdu, i když vindluji a nedotahuji zábradlí. A tak se raději poohlížím po děvčatech jinde. Žádnou příležitost nevynechám. Onehdy jsem zašel do kavárny Slávie. Známí mi radili, abych usedl ke stolku, kde sedí osamělá slečna, a pokoušel se jí zaujmout nevšedním, leč vtipným počínáním. Skutečně bylo v kavárně osamělých sleče několik, ale když jsem kolem nich začal mlsně kroužit, netvářili se právě přívětivě. Jedna mě dokonce polila kávou a když jsem kroužil dále, přihodila šlehačku. Byl bych si k ní přisedl, ale neviděl jsem. Dobrotivý vrchní háva mi otřel oko pěstí a vyzval mě, abych usedl, že nejsem v automatu. Chtěl jsem ho napřed zmlátit, ale pak jsem si vzpomněl na svůj nedávný zápas se školákem Poulem, s nímž jsem se z jara prál ve sklepě o skleněnku a dodnes i zamačkávám Boule nožíkem. Proto jsem si řekl, že bude lepší, když hávu veřejně urazím, a zvolal jsem: neobtěžujte mě, sluho. Více jsem ho urazit nestačil, protože už po mně šlapal a pak odešel. Chtělo se mi plakat, ale když jsem zjistil, že pozornost všech dam je na mne dokonale soustředěna, poznal jsem, že mám na polovic vyhráno. Jakoby nic jsem vstal a zvolna pronesl: dostal za vyučenou, hejsek. Ten už se sem nevrátí. Jelikož se vrchní rychle vracel, usoudil jsem hlasitě, že je zde výborná obsluha a lepší personál bych jinde těžko hledal. Háva něco spokojeně zamručel a když mě ještě pro výstrahu klepl tácem do hlavy, přestal si mě všímat. Byl jsem otřesen. Mé šaty šlo už jen těžko nazvat nedělními. Zvláště pak vadil utržený rukáv, který ledabile plandal a bez pobízení šel stále za mnou. A když ještě navíc s ním háva co chvíli mimo děk utíral stoly, poznal jsem, že bude skutečně lépe, když se usadím. Zahlédl jsem stůl plný osamělých děvčat. Tam je tvé místo, Kvído, řekl jsem si. Nezabere jedna na tvé populární kousky, zabere druhá. Zde pšenku sklídíš. Popošel jsem ke stolu, uklonil se opačným směrem, aby upoutal. Zasmál jsem se té taškařici, aby poznali, že jsem veselá kopa. A zkaže jistě zde volné místo, i když není vidět, vmáčko jsem se rychle mezi dívky. Jedna slečna spadla pod stůl. Co pak hledáte zajíce? Smál jsem se hlasitě. Ku podivu nikdo se ke mně nepřidal, ani když můj loket zatlačil sousečin řízek hluboko do salátu. Hele, jídlo, pravil jsem a okusil, aby nemysleli, že se ostýchám. Když jsem snědl porci a vypil něco vínka, které bylo také po ruce, zdálo se mi jistě neprávem, že se mé společnice příliš nebaví. Musíš to rozjet, Kvído, poručil jsem si a začal hovor. Tak co, buchty, poplkáme? Slečna naproti se už klíbla. Pochopil jsem, že mi dává znamení přízně a soustředil jsem veškerou pozornost na ní. Aby poznala, že si ji všímám, zvolal jsem: chytej, a hodil jí slánku. Bohužel jí nechytila. Za to vrchní háva byl v okamžiku nasolen jak treščí játra. Zarazil jsem se, ale pak jsem na něj houkl. To máš z toho, že se tu motáš, lokaj. A pokládal jsem věc za vyřízenou. Ne tak háva. Přeskočil 2 stoly a začal mě zezadu škrtit utěrkou. Přemýšlel jsem, jaké znám vhodné protihmaty, ale nenapadl mi ani jeden. Alespoň, že jsem si vzpomněl na box. Poslal jsem kupředu direkt, ale zapomněl jsem, že háva stojí zbaběle vzadu. Vpředu byla pouze ta slečna, co mi nadbíhala. Padla na stůl jako poťatá. Chtěl jsem se jí omluvit, ale pak jsem si uvědomil, že alespoň vidí, kdo bude v rodině pánem.
To už se mi začíná krátit dech a před očima se mi tvořila zajímavá červená kolečka. Snažil jsem se zachovat důstojnost a obracet vtipnými narážkami celou záležitost v žert. Ale to už mě Háva zvedl a nesl k otáčivým dveřím. Pokládal jsem za slušné rozloučit se s dámami, ale bohužel jsem k tomu neměl čas. Háva mě napěchoval do otáčivých dveří a začal je tvrdě pohánět rukou. Zprvu mě to bavilo a běhal jsem dokola veselé a svěží, ale půlnoci mě to začínalo unavovat. Copak Háva, tomu bylo hej, větrání hostů dveřmi byl asi jeho koníček, ale já jsem byl k ránu už zcela vyčerpán a s kudopěním jsem omdlel. Háva mě ještě několikrát ze setrvačnosti protočil a pak mě vyhodil na ulici. Chvíli jsem si poležel, ale za chvilku jsem svěží a plný humoru vstal. Byl jsem polonahý, šatky téměř žádné a také botek jsem se jaksi nemohl dopočítat. Nevadí, Kvído, řekl jsem si, jsi stále přitažlivý. Zítra budeš schánět nevěstu znovu. Šel jsem domů a začal zkoušet kreslit jedním tahem schodiště.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

poslední relí. A jen had zatáček svíjí se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodních tratí.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

Karpacích podávám všechny ty vzácnosti, když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

0: Poklonka, poklonka
1: no,
0: učivá.
1: Buďte zdrav, to jsem rád, že vás vidím. Gratuluji.
0: Helejte, a k čemu?
1: No k čemu? Ještě se ptejte.
0: No tyka, se taky ptám.
1: Vždy jste přece vyhrál ve sportce, ne?
0: Ježišmarja, to nestojí za řeč.
1: Jo, nestojí za řeč, no, vy jste dobrej. Vždy jste vyhrál, kolik?
0: No.
1: 30?
0: Nepak, 40, pane.
1: 40,
0: no jo, 40,
1: prosím,
0: 40.
1: To má někdo štěstí. No. Tak co si koupíte?
0: No co, tak si pošlu pro pivo, jo, zapálím si cikáro,
1: jo, jo.
0: Ano, a budu poslouchat no. Dobrou noc, děti. V rádiu, víte, to já mám tyhle moderní pohádky strašně rád. Helejte, třeba, dobrý večer, děti, byl jeden tunel a ten si vyšel na procházku v šestiúhelníku a přejeli ho povidla. Já si myslím, že to ani nejsou pohádky, tohleto. To jsou nějaký šifrovaný zprávy.
1: Posledněte, vy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte?
0: Jo.
1: Tedy jak sázíte?
0: Aha.
1: Jistě máte na to svou určitou metodu,
0: no, ne? No to dá rozum, no, metodu, no. To mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam bychom dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
1: Helejte, já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám zdálo. Je
0: jo.
1: To pravda?
0: Jo, ale musí se opatrně, víte?
1: Jo, jo.
0: Tak jako, helejte, tudle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
1: Jo.
0: Srážky, jo?
1: Ano, ano.
0: Tak jsem vsadil horskou službu.
1: Jo, hodně,
0: jo? Jen, no jo, ale nevyšla. Poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
1: Podívejme. No a jak to děláte jinak, podle snu?
0: No tak koukněte. Posaďte se u nás.
1: Přijměte
0: místo.
1: No, děkuji,
0: místo.
1: Děkuji. No, no,
0: tak koukněte. Tak když se vám třeba zdá, že chodíte po sídlišti, jo?
1: Jo, jo, jo.
0: Tak to je 2,40.
1: Aha.
0: Turistika.
1: Aha.
0: Nebo 34. To jsou skoky do vody.
1: Aha. Já si to, když dovolíte, poznamenám, jo?
0: Prosím.
1: Tak podívejte. Mně se třeba zdálo, že podávám zlepšovací návrh.
0: Aha. Tak to je česká házená.
1: Čili 4,
0: jo?
1: No? Fajn. Nebo mám jít na schůzi.
0: Tak to je spirální.
1: Aha. Stojím frontu na brambory.
0: Košíková.
1: Kluk dostal 5 z počtu.
0: To je základní tělesná výchova. A nebo helejte, zdá se vám voženě a odchýní, jo?
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Tak to jsou saně.
1: Podívejte se.
0: No.
1: Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
0: Aha, tak to je 11. Judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátké vzdálenosti.
1: A jo, jo, jo, jo. No, pohlíte.
0: A nahledím.
1: No, tam. Nebo co když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu.
0: Aha, tak to je plachtění.
1: No.
0: A když vám na něco přijdou, parašutismus.
1: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
0: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože do dneška nevím, co to je.
1: No to je ohromná metoda. Tak takhle byste vyhrál teď 40 000.
0: Ježišmarja, jaký 40 000, pane? To se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
1: Co?
0: No.
1: 40 korun?
0: No jo.
1: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
0: No pravda.
1: Sakra. Ale metodu máte na 40 000, tedy nejmí.
0: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.

0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.
1: Hello.
2: Hello, Loretta.
1: Darling, I knew it was you.
2: Loretta, there's something I've just got to tell you.
1: Oh, please, tell me what to do.
2: I don't really know how.